0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90. A Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co to bude, mladá dáma?
6: Grancocino.
7: Já si dám misku.
8: Grancaše?
9: A já jako vždy?
5: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
12: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
13: Favi. To je hodně nábytku.
14: Slevy.
13: Třeba ty.
14: Na ložnice.
13: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
14: Skladem.
13: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Tak zásuvky jedou.
19: Díky moc. Co jsme dlužní?
18: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
10: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
24: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
25: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
26: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
27: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
28: A skvělý nábytek.
29: Žijeme to s vámi.
30: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac

0: nad pánem.
1: Dermakol, laskavý přítel na celý život.
2: Přemko?
3: Jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku?
4: Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuji.
2: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
3: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
5: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
6: Abyste neměli ve financích holubník, je tady FIOBANKA. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
5: FIO.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
10: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 99,90 kuřecí řízky a vepřová pečeně za 74,90. Tesco, počítejte s námi.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
7: To byl Richard!
10: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne. Chceš tam něco přivodit, bratře?
0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
17: A stahání nákupu je kanec.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
15: Žijeme to s vámi.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
8: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
11: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
20: Co to bude, mladá dáma?
21: Gran Cappuccino.
22: Já si dám misku Gran Caše.
23: A já jako vždy?
20: Horké granko.
24: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
25: Buongiorno, Brede.
9: připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: To je hodně nábytku.
21: Sedačky.
13: Třeba ty.
21: Žluté.
13: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
21: Rohové.
13: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
5: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
6: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard pořídíte všechny školní batohy o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
7: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí je nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Čas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: To je ta

0: země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Vyška to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přihodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: To je hodně nábytku.
13: Slevy!
12: Třeba ty.
13: Na ložnice.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Skladem!
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
14: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
15: A skvělý nábytek.
16: Žijeme to s vámi.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
19: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
20: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
21: To je mazec.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
23: Co to bude, mladá dáma?
24: Grancocino.
25: Já si dám misku. Grancaše?
26: A já jako vždy?
23: Horké granko.
27: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
28: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
29: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
30: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

Jansoiki. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do pe-

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 19,90 Tesco máslo a Tesco borůvky za 69,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit.

0: ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přihodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Dotart pořádá Maxi Výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
17: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
18: To je hodně nábytku.
19: Sedačky.
18: Třeba ty.
19: Žluté.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Rohové.
18: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
20: Co to bude, mladá dáma?
21: Gran Cucino.
22: Já si dám misku Gran Caché.
23: A já jako vždy?
20: Horké granko.
24: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
25: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
26: A skvělý nábytek.
27: Žijeme to s vámi.
28: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
30: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
31: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
32: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
33: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

One more, okay? One more chance. All right, thanks.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Další brážka s pevnou

0: okurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
3: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
4: Tesco Club Card šetří peníze. Sbírejte z aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Nový život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: To je ta země zaslíbená.
11: A co budeme jíst, praotče?
10: Objednám košík. S popravou zdarma?
11: S dopravou.
12: Žižka to koupil!
13: Ještě ne.
14: Chceš tam něco přivedit, bratře?
15: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
16: A stahání nákupu je kanec.
17: V Datártu objednám.
18: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte za.
18: To byl Richard.
19: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90. A Radegast ryze hořkou 12 s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
21: To je hodně nábytku.
22: Slevy!
21: Třeba ty.
22: Na ložnice.
21: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
22: Skladem.
21: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
26: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
27: Omoda.
28: Volá vaše nádobí o pomoc.
29: So what?
28: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
30: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
31: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
32: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
33: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
34: Co to bude, mladá dáma?
35: Grancocino.
36: Já si dám misku.

0: Un cachet?
1: A já jako vždy?
2: Horké Granko.
3: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
5: A skvělý nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 21,90 Radegast ryze hořká 12 a banány za 17,90. Tesco, počítejte s námi.
6: V datártu objednám.
7: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
8: Přijďte za.
6: To byl Richard.
9: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: To je ta země zaslíbená.
14: A co budeme jíst, praotče?
13: Objednám košík. S popravou zdarma?
14: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
16: Ještě ne.
17: Chceš tam něco přihodit, bratře?
18: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
19: A stahání nákupu je kanec.
20: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%. A skvěl
21: nábytek. Žijeme to s vámi.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
23: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
24: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
25: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
26: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
27: Omoda.
28: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
29: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
30: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
31: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
32: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
33: Favi. To je hodně nábytku.
34: Sedačky.
33: Třeba ty.
34: Žluté.
33: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
34: Rohové.
33: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Favi, vyhledávač nábytku.
0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Fagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cappuccino.
5: Já si dám misku gran kaše.
6: A já jako vždy?
3: Horké granko.
1: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
4: To je hodně nábytku.
5: Slevy.
4: Třeba ty.
5: Na ložnice.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Skladem.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
13: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda. V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
2: O tu sousedovou přece.
5: Proč?
2: Ne, líbí se mi.
1: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
5: Mě už nemiluješ.
1: Ale miluju.
5: Ne.
1: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela. Je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé! Máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
10: FIO!
7: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
12: A skvělý nábytek.
19: Žijeme to s vámi.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
16: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
21: Co to bude, mladá dáma?
22: Gran Cucino.
23: Já si dám misku. Gran kaše?
24: A já jako vždy?
21: Horké granko.
20: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
25: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.

0: nad pánem.
1: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
2: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
3: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Pagl Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
8: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
10: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
11: A běhej, rozpohybost třeba.
12: No makej.
13: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
14: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
18: Volá vaše nádobí o pomoc.
19: So what?
18: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
20: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
21: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
22: Co to bude, mladá dáma?
23: Gran cochino.
24: Já si dám misku. Gran kaše?
25: A já jako vždy?
22: Horké granko.
26: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
27: Exkluzivní akce je tady. Pouze tento víkend v prodejnách a na e-shopu zakoupíte vše do ložnice se slevou 20%.
28: A skvělý nábytek.
29: Žijeme to s vámi.
30: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
31: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
32: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
33: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
34: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
35: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

pít, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
15: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
16: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
17: Ahoj, mami.
18: Dobrý den.
19: Jednoduše skvělá.
20: Gianna mia!
21: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
23: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
24: To je mazec.
23: Datart. Opravdový elektrospecialista.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: To je hodně nábytku.
27: Slevy!
26: Třeba ty.
27: Na ložnice.
26: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
27: Skladem!
26: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
28: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
29: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
30: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
31: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
32: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
31: Na grilu.
33: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
34: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
0: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
29: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
6: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
7: Očko tě zve do kina.
9: It's the one night a year single people can legally have sex.
10: This whole thing is nuts.
9: What about you?
10: Oh my god.
9: We're running out of time.
10: Allie! What happened to your eye?
9: Allergies.
10: Is it?
17: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
3: Mami, já mám...

0: jednoduše skvělá
1: Jenna Mia.
2: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
8: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: Hodně nábytku.

0: Přebaty.
1: Žluté.
2: Wow.
0: A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
4: A jinde?
3: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
5: Já jsem také živý.
6: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
16: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
17: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
20: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bagárovou,
21: Jakuba,
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza,
22: Maško,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr,
22: Švancara,
21: Martin,
22: Hrano.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
25: Nálikový látky až po sadnutím přilnu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji nabíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
32: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Favi. To je hodně nábytku.
6: Slevy.
5: Třeba ty.
6: Na ložnice.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Skladem.
5: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Favi, vyhledávač nábytku.
7: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
8: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
16: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
15: Na grilu.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
18: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
25: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
26: Jasně. Bezkontaktně.
25: No vidá, funguje to.
26: Co to je?
25: Platební brána na poplatky za průjezd.
26: Vždy to je moje cesta.
25: Moje.
26: Koupil se mi.
27: A co ne, se tady blbnete?
26: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
25: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
28: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
25: Jo.
29: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
30: Každý rodič umí něco jedinečného.
31: Máma, mluvit dětskou řečí,
32: to umí maminka.
33: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
34: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
35: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. vyprané v Pervolu.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přičla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A květák jeden kus za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Favi. To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku. Yeah!
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
7: Medvěd musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
9: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
1: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, mami.
11: Dobrý den. Víčiky.
12: Gianna Mia. Gianna Mia.
13: Jednoduše skvělá.
12: Gianna Mia.
14: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
15: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
16: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
19: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
20: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
22: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
23: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
24: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
25: To je mazec.
24: Datart.
26: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
27: A jinde?
26: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
28: Já jsem také živý.
29: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
30: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
31: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.

What?

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Favi. To je hodně nábytku.
8: Slevy.
7: Třeba ty.
8: Na ložnice.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Skladem.
7: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
9: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
10: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
13: Jasně. Bezkontaktně.
12: No vidá, funguje to.
14: Co to je?
12: Platební brána na poplatky za průjezd.
14: Kdy to je moje cesta?
12: Moje.
14: Koupil se mi.
15: A co se tady blbnete?
12: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
14: Ale že jste to vy.
12: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
16: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
12: Jo.
17: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
24: Každý rodič umí něco jedinečného.
25: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
26: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
27: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
28: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
29: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
30: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
31: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
32: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
32: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
4: Red Bull vám dává křídla.

teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podržení.

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
7: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
8: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: O tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi.
13: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
13: Ale miluju.
12: Ne.
13: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
14: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
11: FIO!
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
18: Omoda.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
22: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
23: No jasně, že jo. E.ON.
25: Dobrý den.
24: Dobrý den. Jste tu dlouho?
25: Už přes 20 let.
26: Tak zásuvky jedou.
27: Díky moc. Co jsme dlužní?
26: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
28: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
1: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
2: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Každý rodič umí něco jedinečného.
5: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných

0: způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Favi. To je hodně nábytku.
6: Slevy.
5: Třeba ty.
6: Na ložnice.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Skladem.
5: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
7: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
8: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
10: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Dobrej por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
18: Omoda. Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
19: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
20: Každý rodič umí něco jedinečného.
21: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
22: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
21: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
23: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
24: Jiřinko? Jiřinko?
25: Jiřino! Jirku, zase u tebe?
24: No jo, přišla na snídaní.
25: No Jiřinko.
24: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
25: Dobrý nápad.
24: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
25: Až 70%.
24: No, a to je pěkný.
25: To je pěkný?
26: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
27: Přemku?
28: Jenom jsem z okresu.
27: Z Finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
28: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
25: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
29: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.

0: Feel.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
9: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
5: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
9: O tu sousedovou přece.
5: Proč?
9: Ne, líbí se mi. Já vím, že trošku za...

0: rostla, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
0: Ale miluju.
1: Ne.
0: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
2: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
3: FIO!

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Chcete šetřit jen na ceně?
9: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
7: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
9: Jdeš do školy?
8: Tak neporazitelně.
7: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

stain on her dress. DJs from Wednesday to Monday.

teď mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přičla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
14: To je hodně nábytku.
15: Sedačky.
14: Třeba ty.
15: Žluté.
14: A všechno s přehlednými filtry.
15: Rohové.
14: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
16: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Kinder vajíčko s překvapením za 19,90 a trvanlivé plnotučné mléko za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
5: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění?

0: Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
5: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
6: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
7: Mami, já mám mega hlad.
8: Rybičková.
9: Jednoduše skvělá.
10: Gianna mia!
11: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty!
12: Medvěd musí dobře pít,
13: svač na boxe v bezpečí.
14: Pak hrnky, flašky, kufříky
15: vyměním za kuponky.
16: Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
17: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
22: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
23: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
24: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
25: A jinde?
24: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
26: Já jsem také živý.
27: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
28: Očko tě zve do kina.
29: It's the one night a year single people can legally have sex.
30: This whole thing is nuts.
29: What about you?
30: Oh my god.
29: We're running out of time.
30: Allie! What happened to your eye?
29: Allergies.
30: Is it?
31: Přivítejte Adama Mišíka,
32: Moniku Bakárovou,
31: Jakuba,
32: Rybo,
31: Tomáše Zástěru,
32: Mikýř,
31: Tereza,
32: Maško,
31: René Dan,
32: Monika Timková,
31: Petr,
32: Švancara,
31: Martin,
32: Hrano.
31: Jsme přátelé?
33: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
34: Nájkový látky až po samotným přelnu.
35: Správně, jsi šikulka.
36: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
37: Pojďte se podívat.
38: Nech do ní svoji nabíječku.
39: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
40: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: S popravou zdarma?
7: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
20: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
21: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
23: V datártu objednám.
24: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
25: Přijďte zas!
26: To byl Richard!
27: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
28: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
29: Já ti nevím.
30: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
31: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
30: Dobrý den. Jste tu dlouho?
31: Už přes 20 let.
32: Tak zásuvky jedou.
33: Díky moc. Co jsme dlužní?
32: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
34: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
35: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
36: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
37: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
38: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
39: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
40: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
41: Omoda.
42: Co bylo ve

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dang,
0: Monika Timková,
5: Petr,
0: Švancara,
6: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
5: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
6: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Pozor, už jde.
9: Rychle, mami.
10: Hotovo, pojďte.
11: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
12: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
20: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
19: Na grilu.
21: V datártu objednám.
22: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
23: Přijďte zás.
21: To byl Richard.
24: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
25: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
28: Omoda.
29: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
30: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
31: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
32: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
33: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
34: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 99,90 kuřecí řízky a vepřová pečeně za 74,90. Tesco, počítejte s námi.
35: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
36: Nádobí Fabíne.
35: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup.
0: Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
1: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dán,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky, až po sadnutím přilnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
28: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
36: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
37: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba jednorázové plenky Huggies s dvojitou absorpční vrstvou, ideální pro citlivou pokožku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
7: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil. Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
8: Volkswagen.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
11: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
12: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
13: Jasně. Bezkontaktně.
12: No vidíš, funguje to.
14: Co to je?
12: Platební brána na poplatky za průjezd.
14: Vždyť to je moje cesta.
12: Moje.
14: Koupil jsem ji.
15: A co se tady blbnete?
12: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
14: Ale že jste to vy.
16: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
17: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
16: Jo.
18: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
19: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
20: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro 2x silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
19: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
21: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Dobrej por.
2: Co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
7: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Thank you, everybody. Thank you for dancing with us. Yes, sir.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Byla.
2: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
0: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
4: Volkswagen.
5: Pozor, už jde.
6: Rychle, mami.
7: Hotovo, pojďte.
8: Kinder Chocobons. Krémové

0: Srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
1: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Zvedni to a vykřič to.
4: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17C Pro s 5-násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
8: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
7: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji navíječku.
9: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přičel rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
10: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
11: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: V datártu objednám.
14: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
15: Přijďte zás!
16: To byl Richard!
17: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datárt.
18: To je hodně nábytku.
19: Sedačky.
18: Třeba ty.
19: Žluté.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Rohové.
18: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
20: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
21: Omoda.
22: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
23: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: To je ta země zaslíbená.
25: A co budeme jíst, praotče?
24: Objednám košík. S popravou zdarma?
25: S dopravou.
26: Žižka to koupil!
27: Ještě ne.
28: Chceš tam něco přivodit, bratře?
29: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
30: A stahání nákupu je kanec.
31: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
32: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
33: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
34: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
35: Nádobí Fabíne.
34: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
0: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
14: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídaní.
14: No Jiřinko.
2: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
14: Dobrý nápad. Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
2: To je pěkný?
32: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr
6: Švancara,
5: Martin
6: Hrada.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Jestli chcete, pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
35: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
14: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
15: To je hodně nábytku.
16: Slevy.
15: Třeba ty.
16: Na ložnice.
15: A všechno s přehlednými filtry.
16: Skladem.
15: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
17: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
25: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
26: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
25: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
26: Jo, grill.
25: Home Credit. Pro lepší příběhy.
27: Ahoj, mami.
28: Jednoduše skvělá.
29: Gianna mia!
30: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Každý rodič umí něco jedinečného.
4: Mama. Mluvit dětskou řečí.
5: To umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
3: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
9: Jiřinko? Jiřinko?
10: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
10: No Jiřinko.
9: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
10: Dobrý nápad.
9: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
10: Až 70%.
9: No, a to je pěkný. To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maškova,
12: René Dán,
13: Monika Tymkova,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrano.
12: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
2: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
14: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
10: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.
13: Hodně nábytku.
14: Sedačky.
13: Třeba ty.
14: Žluté.
13: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
14: Rohové.
13: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už neschánějí a poptávej. Poptávej.cz.
17: Mami, já mám mega hlad.
18: Rybičková. Diana
19: Mia. Jednoduše skvělá.
20: Diana Mia.
21: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Maxi výprodej. Cenu jsme se sekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
5: To je mazec.
4: Datart.
6: Každý rodič umí něco jedinečného.
7: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
8: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
7: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
9: Tajemství mé pleti?
10: Je to jednoduché.
9: Oslo Skinlab. Jeden sáček každý den. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte slevu 70% na první balení. Oslo Skinlab.cz.
11: Co to bude, mladá dáma?
12: Gran cappuccino.
13: Já si dám misku. Gran kaše?
14: A já jako vždy?
11: Horké granko.
15: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
16: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
17: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
16: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
17: Jo, grill.
18: Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Já ti nevím.
1: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
1: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
3: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
4: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
6: A jinde?
4: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
18: Já jsem také živý.
20: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí

0: žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
1: A stahání nákupu je kanec.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
4: Přijďte zás!
2: To byl Richard!
5: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
6: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
7: Favi. To je hodně nábytku.
8: Slevy!
7: Třeba ty.
8: Na ložnice.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Skladem.
7: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
18: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
0: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.

0: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
17: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
18: To je hodně nábytku.
19: Sedačky.
18: Třeba ty.
19: Žluté.
18: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
19: Rohové.
18: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
20: Maxi výprodej. Prozkoumejte naši nabídku Elektra za výprodejové ceny a nakupte výhodně.
21: To je mazec.
20: Datart.
22: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
23: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
24: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Scháníš řemeslníka, stavební firmu, truhláře nebo někoho dalšího? Poptávej je na poptávej.cz. Poptávej.cz je online a zdarma. Poptávej a pošleme ti nabídky přímo do e-mailu. Poptávej a vyber si ty nejlepší firmy podle referencí. Poptávej a ušetři. Tak už nescháněj a poptávej. Poptávej.cz.
13: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
16: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Tak zásuvky jedou.
18: Díky moc. Co jsme dlužní?
17: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
19: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: očko tě zve do kina.
1: It's the one night a year single people can legally have sex.
2: This whole thing is nuts.
1: What about you and me?
2: Oh! Oh my god.
1: We're running out of time.
3: Allie!
2: What happened to your eye?
1: Allergies.
2: Is it?
0: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
4: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
0: Tereza,
4: Maško,
0: René Dan,
4: Monika Tymková,
0: Petr,
4: Švancara,
0: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po sadnutím přilnu.
8: Správně, jsi šikovný.

0: čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
2: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
3: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Sam.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
3: Wow.
4: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetří se slevovými.

0: na AOZA.cz.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně, bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždy to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil se mi.
4: A co se tady plnete?
2: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
6: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90. A K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
10: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
5: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
7: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
5: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

的弦，弦的色，弦弦。

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba jednorázové plenky Huggies s dvojitou absorpční vrstvou, ideální pro citlivou pokožku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
5: Tento víkend levnější nehledejte.
6: Albert neporazitelný víkend. Broskve skládané, kilo u nás, apkou za 32,90 a jeho české trvanlivé mléko za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: V akci Pepsi, Mirinda, nízké ceny, hezky česky, Penny.
13: I love you, protože chutná celé rodině.
14: Protože jo nakopne každý den.
15: Protože s jo je život růžový.
13: Jo. Umění dělat život ovocnější.
16: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
17: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
18: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
19: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
20: A běhej, rozpohybost třeba.
19: No makej.
21: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
22: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
23: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru? Bez sladidel? Bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
0: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
2: Očko tě zve do kina.
3: It's the one night a year single people can legally have sex.
24: This whole thing is nuts.
3: What about you?
24: Oh!
3: We're running out of time.
25: Allie!
24: What happened to your eye?
3: Allergies.
24: Is it?
26: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
26: Jakuba,
27: Rybo,
26: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
26: Tereza,
27: Maškova,
26: René Dan,
27: Monika Tymková,
26: Petr,
27: Švancara,
26: Martin,
27: Hrana.
26: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
29: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
26: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji navíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

Kamera jede. Tak stream začíná za 3, 2, 1.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kuslovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
7: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásná.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
2: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
5: S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která...

0: bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
2: A běhej, rozpohybost třeba. No makej.
0: Investujte raději s odborníky do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
3: Jdeš do školy?
4: Tak nepojazitelně.
0: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: jsi ve mně na pořád.
1: Vedeš mě po schodech, cítím, že co mi dáš ze sebe je zázrak lásky.
2: Oči přivřený, krajina pod sněhem a my dva pod dekou vracím se zpátky.
1: Slíkáš si šaty, andělé mlčí a ve mně se na chvíli zastaví dech.
2: Přemítám, proč jsi mě vybrala, nechci se probudit, se trvám v snech.
1: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny.
2: Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti má milá slíbil,
1: že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
2: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

příběh, teď vítr se zvedá, já musím už jít. Prošel jsem údolí, obeplul přístavy, hledal to místo, kde zavládne klid. Jak voda po zimě stéká z hor, nejdou i zastavit ty cizí přání. Kéž bych čas pomalil, kéž bych se do těch dnů alespoň na chvíli vrátil. Řekl svém mladšímu já, nečekej, bojuj, i tohle se stává. Ještě nevíš, že je to jen párkrát za život, předtím se neschovává. To, co jsi získal, může i odejít, ale co miluješ, o to se pér. Dej jí šanci tě znova obejmout, ještě se nezdávej, nestrácej směr.

0: Venku mráz, uvnitř nás plameny, na stínách tancují jen naše stíny. Ruce jsou spojený, padáme do sebe vášnivě a já ti máme láslí byl.
1: Že tu chvíli nestratím z paměti, že si ji uložím hluboko v sobě.
0: Člověk musí přijít o všechno, aby pak v jeden den najednou prozřel.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
2: K dostání v lékárnách.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba chytrý prsten Aura pro sledování zdraví nebo herní klávesnici Rapture s tichými zpínači. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Tady jsme!
5: Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
9: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává.

dává kuslovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Jdeš do školy?
4: Tak neporazitelně.
5: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert.
6: Wow.
7: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
8: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.
9: No vidá, funguje to.
11: Co to je?
9: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Kdy to je moje cesta?
9: Moje.
11: Koupil jsem ji.
12: A co se tady plnete?
10: Kam jdeš, nechoď tam.
11: Ale že jste to vy.
7: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Jo.
14: Chce obrovskav. Jsi pro ní skoč, svoje sklípku?
15: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
14: Tak tě tam skočíme.
15: Fakt jo.
14: A to prosvištíš.
15: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má rád charakter.
16: Tak jdem. Co to je, prosviště?
15: Cože?
16: Neprosviště.
15: Já tím nerozumím.
16: Je co to neprosviště?
15: Že jsi to neprosviště?
16: No, neprosviště.
15: No to nevadí. Aspoň máme melo.
17: Léto s Penny, hezky česky.
18: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
17: Léto s Penny, hezky česky.
19: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
20: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
21: Očko tě zve do kina.
22: It's the one night a year single people can legally have sex.
23: This whole thing is nuts.
22: What about you and me?
23: Oh! Oh my God! Go, go, go!
22: We're running out of time.
23: Allie! Ah! What happened to your eye?
22: Allergies.
23: Is it?

Že jste to vy. Ať se teď učtíme jenom tady, kde ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Když se na to nebude vadit, upravte se, točíme klip.

ścieżki. Mam to takle muzeli już w odtyctwi. Dali badań jak i bary prośnie sti. Sleduju twój život jako film, nech si poradit, ja vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si kamaráde, půjdu mezi náma, nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi, vytesaný do kamene, co je tady jsou.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Lukou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík.
5: S popravou zdarma?
4: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišla rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
17: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
18: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
19: V datártu objednám.
5: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
20: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
21: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
22: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
23: No jo, přišla na snídani.
22: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
23: Dobrý nápad.
22: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
23: Až 70%.
22: No, a to je pěkný. To je pěkný?
24: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
25: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
28: Omoda.
29: To je hodně nábytku.
30: Slevy!
29: Třeba ty.
30: Na ložnice.
29: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
30: Skladem.
29: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
31: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
32: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
33: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
34: Co bylo ve škole?

0: se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
4: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Očko tě zve do kina.
7: It's the one night a year single people can legally have sex.
8: This whole thing is nuts.
7: What about you and me?
8: Oh my god. Go, go, go.
7: We're running out of time.
9: Allie!
8: What happened to your eye?
7: Allergies.
8: Is it?
10: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
11: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání v lékárnách?
12: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

Vou que vamos, tu! Delícia! Ai, ai!

te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai.

hein? Se eu te pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
2: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
3: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
4: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello.

0: až 1000 slov.
1: Zvedni to a vykřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit. Se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: I que bueno volar, i que bueno vivir, i que bueno, que bueno.
10: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Tesco Clubcard šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
16: Pozor, už jde.
17: Rychle, mami.
18: Hotovo, pojďte.
19: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
20: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
21: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
22: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
23: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
24: V datártu objednám. A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
25: Přijďte za.
26: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Data.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17 T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda. Oh,

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném.
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte.
2: K dostání v lékárnách.
3: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Ciao.
1: Dokola.
0: Questo è ten spiegato.
2: E lo deve spiegare?

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyči.

0: Palko. Obejmi život.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun.
3: Volkswagen.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
7: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
8: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Brev zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
10: Non-stop čistý.
9: A svěží.
11: Nový Brev Color Auto Active.

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
4: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
6: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
8: Liboté, proč jsou na matech citrony?
7: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
9: V datártu objednám...
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zás!
12: To byl Richard!
13: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a

Dávno nečtu komentáře, pás bych musel nechat všeho bejt. Možná na zíp onehdá byl spíš praotec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí

co pít, teďkon mám chuť na koláče. Koláče a potom láče, napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeže.

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
5: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
6: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
12: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Mama, mluvit dětskou řečí.
17: To umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
19: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
21: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
22: No jo. Přišla na snídani.
21: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
22: Dobrý nápad.
21: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
22: Až 70%.
21: No, a to je pěkný. To je pěkný?
23: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
24: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
25: Chci jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
24: Po tu sousedovou přece.
25: Proč?
24: Ne, líbí se mi.
26: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
25: Mě už nemiluješ.
26: Ale miluju.
25: Ne.
26: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
27: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
24: FIO.
28: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
29: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
30: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
0: Omoda.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Casas.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Pro klidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání v lékárnách?
3: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba chytrý prsten Aura pro sledování zdraví nebo herní klávesnici Rapture s tichými spínači. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Since your heart is beating,
7: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
8: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
9: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
2: Jasně. Bezkontaktně.
1: No vidá, funguje to.
3: Co to je?
1: Platební brána na poplatky za průjezd.
3: Vždyť to je moje cesta.
1: Moje.
3: Koupil se mi.
4: A co se tady plnete?
1: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
3: Ale že jste to vy.
1: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
5: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: Jo. Proč je Galba?

0: vybraných staletov neobľúbenejšie značku syru Fitali? Slova nesotreba, stačí ochutnať. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo 1 v Itálii.
1: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
2: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
9: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
15: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: To je hodně nábytku.
2: Slevy.
1: Třeba ty.
2: Na ložnice.
3: Wow.
1: A všechno s přehlednými filtry.
2: Skladem.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho.
4: Right.
1: Favy, vyhledávač nábytku.
5: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
10: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
15: Já ti nevím.
16: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Tak zásuvky jedou.
19: Díky moc. Co jsme dlužní?
18: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
20: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
22: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
23: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
24: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
25: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
26: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
27: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
28: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
29: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Každý rodič umí něco jedinečného.
1: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
2: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
3: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
4: Jasně. Bezkontaktně.
3: No vidá, funguje to.
5: Co to je?
3: Platební brána na poplatky za průjezd.
5: Vždy to je moje cesta.
3: Moje.
5: Koupil se mi.
6: A co se tady plnete?
4: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
5: Ale že jste to vy.
3: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
7: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Jo.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání v lékárnách?
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Report, report, everyone report in. That's right, it's magic. It's magic like the three. But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglo colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back.

Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.

0: s maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
1: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
0: Tada!
1: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
11: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
12: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
13: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
14: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde

0: ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíne.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
16: Přijďte zás!
15: To byl Richard!
17: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Vamos.
1: You know what I'm saying? I always gotta speak my truth.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
17: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
16: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
22: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o dva odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
23: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
24: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
25: Buongiorno.

0: Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: Přemku, jenom jsem z okresu.
2: Z Finančáku? To bude kvůli ty faktu, že zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
1: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
3: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
0: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Fio.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
4: No jasně, že jo. E.ON.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. K dostání v lékárnách.
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

Česku, kde se ten nejtrapnější moment dá zachránit trefným rýmem. Ale já neumím rýmovat. Dobrý večer. Většina z nás se snaží brát život vážně a řešit zásadní problémy lidstva. Náš dnešní host si z nich ale dělá legraci snad v každém svém textu. Stačí mu jenom kytara nebo ukulele a pár chytrých rýmů. Dokáže vtipně popsat úplně obyčejné věci od nákupu v supermarketu až po vypadávání vlasů. Jeho písničky mají na internetu miliony zhlédnutí. Lidé ho milují hlavně pro jeho bezprostřední humor a obrovskou porci nadhledu a sebeironie. Jak se žije nejoblíbenějšímu českému písničkáři současnosti? Pojďme se zeptat, dámy a pánové, Pokáč!

0: Umíš Donalda Trumpa? Ne?
1: Tak jako ty ne. Nazdar.
0: Na místo. Říká se, že Donald Trump má hrozně malý ručičky, ale já jsem si to nikdy nevšiml. No.
1: Hele, čekal jsem všechno možný na úvod, ale velikost rukou Donalda Trumpa, teda na to jsem se nepřipravil. Takže říct, ale možný to je, samozřejmě.
0: Proto jsem takový originál. Tak Jan Pokorný, a.k.a. Pokáč, Honzíku, jak se máme v tomto období života?
1: Dobrý, mám se krásně. Jsem rád, že jsem tady u tebe. Tyhle krásný show. To dokázal jsi to. Velký potlesk pro Kubu, protože...
0: To zní tak divně, dokázal jsi to. A ano, skutečně.
1: No.
0: Kde tady dobrovolně? Děkuju. 2, 3, 4, 5, ale... Zatím dobrý.
1: To je docela dobrý.
0: Tak, ale tak ty jsi taky prošel, řekněme, obdobím, kdy na tvoje koncerty nechodil třeba tolik lidí, nebo?
1: Rozhodně, já vím, že to bylo velmi dlouhý období, ale dělal jsem to proto, že mě to bavilo. Nebavilo mě teda, že na to nikdo nechodil, ale bavilo mě to jako to hraní a ta tvorba a takhle. A pak člověk se dostane ve finále. Když to vydrží dostatečně dlouho.
0: Jak dlouho?
1: Brďo. Hele, od doby, co jsem vzal do ruky kytaru, do doby, kdy přišlo na koncert třeba 50 lidí, tak to bylo podle mě třeba 12-13 let.
0: No a tak to mi teda vysvětli. Proč 12-13 let to nejde a pak najednou vyprodaná O2 Arena? Jakoby najednou úplně ne.
1: Ne, právě, no právě, že to není najednou. Že, jako určitě jsou lidi, kterým to jde rychlejc, ale když vám to nejde rychle, tak prostě dobrý vydržet a s každým dalším textem se zlepšit. On hodně lidí to vzdá během toho začátku. Jo, si říká, hele, chci být tady, nevím, Ed Sheeran, vemu do ruky kytaru, budu to rok učit, po roce nic tak se na to vybodnu. Ale musíš to prostě dělat tak dlouho. Ty taky se nestal ze nula, ne, dobře, ty se takový narodil. Ale tak to je výjimka, takhle neuvěřitelně. Ty jsi jak ten Michelangelo. Jo, to je prostě jednou za 500 let se někdo takový narodí a pak tady má prostě talk show na očku. Nicméně, my, co si to musíme odpracovat, prostě makáme. A pak to jednou, když to dostatečně dlouho vydržíme, tak to přijde.
0: Já nevím, cítil jsem v tom nějakou dávku ironie, asi náhodou.
1: Omyl.
0: Mám tady připravené otázky, které pro tebe nebudou příjemné. Honzo.
1: Pojďme na to.
0: Jeden z tvých známých hitů, možná jeden z těch úplně největší, je Kočka. Je to tak. Znáte Kočku? Single od Pokáče. Výborná věc.
1: Jsou to Češi vůbec tady? Nebo...
0: Tak kompár s většinou nebývá česky.
1: Dobrý.
0: On je dotčený, že neznáte tu písničku. Znáte ji?
2: Jo, perfektní.
1: Děkuju.
0: No. Tak tenhle ten perfektní single je tedy o kočce a mě by zajímalo, kde té kočce konec stále s tebou žije? Nebo zůstala na Petřinách u rodičů?
1: Velmi dobrá otázka. Kočka pořád žije. Ne nutně s náma. Ne, ono je to tak, že my jsme bydleli někde, pak jsme se odstěhovali, kočku jsme tam zapomněli. Tak to taky není úplně přesně tak, ale bychom ji tam cíleně nechali. Ale pořád tam přenechali jsme ji náš byt, 1+1 na Praze 6.
0: Celý byt jste ji nechali.
1: Což si myslím, že je podle mě férová jako dohoda.
0: Asi jo.
1: Kdo z vás to má vlastně?
0: Vlastní byt?
1: No.
0: Nikdo.
1: A naše kočka, jo. Takže... Ne, kočka... Zde jsme se po asi 14-13 letech, co bydlela s náma na Praze 6, jsme se přestěhovali teďka jinam.
0: A kolik se dožívají kočky?
1: To jsem taky nevěděl, jsem si ji pořizoval. Na to člověk nemyslí, že jo? Přijde ta tvoje holka, poříme si kočátko.
0: Najdlu, jo.
1: A tak jsme se pořídili, ale ono pak, že jo, kočátko je to půl roku, pak už je to prostě nudná kočka. A dožívají se jako hodně, až 20 třeba si myslím, no. takže uvidíme, jak dlouho to ještě vydrží, ale myslím, že se jí daří dobře. Pořád tam bydlí. Pořád tam bydlí vlastně v tom bytě.
0: A má takový ty dvířka prostě ve svých vlastních dveřích od svého bytu? Má ty dvířka, kterýma prochází? Nebo?
1: Má normálně lidi, co jí tam otvírají.
0: Otvírají lidi.
1: No, má jako personál.
0: Služebnictvo jste nechali normálně. Tak. No hodný jste.

0: Hodný jste.
1: Děkuji.
0: Pojďme si říct, že ty se snažíš nezakrnět.
1: OK. Jako, jak
0: jsi to? Očekal, že lingvista jako ty ocení.
1: Krásně, krásný slovo, no, si použil.
0: No, chci říct, že jsi začal chodit do fitness centra.
1: A pozor, a jak se tohle to k tobě doneslo?
0: To snad všichni vidíme na tobě. On to snad jako, ty jsi úplná hlavohruď. Vypadáš jak Želva Ninja, fakt super.
1: Děkuju, děkuju.
0: Co tam cvičíte nejvíc, jakou party?
1: Jakou party? Chválil by trenér, že mám jako dobrý zadek. Tak asi, nevím, možná to právě už pak není potřeba cvičit, když to má, ale nevím. No.
0: Je to dobrý, hele, neopravuj, co není rozbitý.
1: Hey, jo,
0: dobrý přesně. Zadek, nech ho tak.
1: Přesně, ne, tak já jsem tak začal teďka nedávno chodit do fitka, protože jsem tam hrozně dlouho nechodil. Chodil jsem například na gymnáziu, když jsem chodil na gymnáziu, to bylo třeba 18, a to už je hrozně dávno. A tam jsem ty cvíky, že jo, tak dělal jako blbě a jako nevěděl jsem vlastně, jak se to. Ale pak jsem třeba ještě různě hrál fotbal a tak, ale teďka v poslední době, když jsem buď doma s rodinou, nebo jedu na koncerty, tak se úplně jako nedostanu. A na zároveň jsme se přestěhovali ještě jinam, tak tam nemám nějakou partu, s kterou bych chodil hrát, třeba nevím, fotbal nebo něco. Prostě jsem se nějak nehejbal. Tak jsem si řekl, že si zase po dlouhý době, že začnu chodit do toho fitka, posilovat ten svůj zadek. A
0: ten dobrý zadek.
1: Ten dobrý, aby byl ještě lepší. A protože na tom našem koncertním životě se moc jako ke zdraví stravě nutně často nedostaneme. Asi to znáte z různých akcí, že tý backstage prostě nebejvají proteinové tyčinky.
0: To třeba jsi neviděl mojí backstage. To jsi neviděl mojí backstage. Já mám moje elektrolyty, proteinové tyčinky, pokéčka, žádný přidaný cukr.
1: A to nebyla ta backstage, kde jsme byli my dneska.
0: Ne, to ne. Na backstage. To je pro hosty.
1: Jo, jo. Celou dobu jako předtím byla taková lehká nervozita managementu, protože tam se mohlo stát jako úplně random nějaká blbost, těžko říct jaká, ale byl by z toho prostě, já nevím, že by se tam jedno dítě ztratilo nebo něco takového, ale bylo si všechno směnilo.
0: Tak jenom jedno ze 700. Ježišmarja, proč mi to furt vyčítáte? Bylo jich tam 700, já ztratil jen jedno.
1: A furt si myslím, že je i reálná možnost, že by nám ty rodiče ve finále poděkovali.
0: Takže.
2: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. M-Bank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. A květák jeden kus za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
6: To je hodně nábytku.
7: Slevy.
6: Třeba ty.
7: Na ložnice.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Skladem.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na grilu.
11: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
12: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
13: Tip na odstranění nečistot a

0: vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
1: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky

0: námahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Každý rodič umí něco jedinečného.
5: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
6: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
7: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
13: Čemku? Jenom jsem z okresu.
14: Z Filančáku?
15: To bude kvůli ty faktuře zahnuj. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
13: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
16: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
17: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
16: Fio.
18: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.

0: Tak jsem si řekl, že abych si prostě mohl jíst občas nějaký fast food, občas znamená ale dvakrát denně, když prostě jezdíme na ty akce, tak abych prostě se nějak hejbal. Tak jsem si řekl, že budu chodit do fitka, uvidím, jak dlouho mi to vydrží, jak dlouho se vejdu do toho svého oblečení a tak, no a chtěl jsem se vypadat tak jako ty, protože o tobě se ví, že podáváš ty polonaví fotky z té posilovny a prostě člověk to prostě chce.
1: Pak na mě nejsou kvádra.
0: No. A tak jsem si říkal, že to taky zkusím. A pak si dáme třeba páku nebo něco.
1: Páku si dáme, přesně, ano, to jsem celý život užil. Pro kontext musíme dodat, že Honzová manželka je vícebojařka, bývalá, ale jako vrcholová, rozumíte, jo? Že Honza tady v mládí hrál tak maximálně beka někde, viď? Ty jsi hrál fotbal?
0: Já jsem hrál fotbal za SK Stehelčeves.
1: Ještě jednou?
0: Za SK Stehelčeves, což asi neznáte.
1: Můžete mi říct, kdo vymýšlí názvy vesnic? Jako, co kdybyste si říkali Stehelčeves?
0: Tak jo.
1: Odhlasováno.
0: Odhlasováno. A tam jsem hrál za ten fotbalový tým SK Stehelčeves a jakou pozici jsem hrál, se říká taková poučka, nemáš fleka, hraješ beka. Tak jsem hrál beka, to znamená krajního obránce, kde tam jako nemůžeme to moc pokazit, může to pokazit, ale

0: to pokazí, tak jsou tam ještě další za váma. Takže jsem hrál toho beka za Zuzka Strelčevec. Není to úplně srovnatelný s úrovní, který dosáhla moje manželka?
1: Není.
0: Není.
1: Nebo byla jste Hočevec na olympiádě?
0: Ale já jsem byl na matematický olympiádě. Ale je pravda, že to bylo krajský kolo. Teda. Pak jsem byl i na celorepublikovém kole.
1: A tam už jsi?
0: Tam už to nebylo úplně ono. Skončil jsem v horních, mezi horníma 40. Bylo nás tam 50. Ale i tak to byl tenkrát největší úspěch v historii gymnázia, gymnázium Slaný, jsem chodil gymnázium Slaný. A byl to jako velký
1: Slaný
0: úspěch.
1: Slaný a z toho Čeves je v oku zdá někde, jo? To je ten směr to... na Karlovy Vary někde tam, jako, jo?
0: Tam někam, no. No. Na Karlovy Vary úplně ne, na Kladno, no.
1: No, tak ale...
0: Prostě tam. Kde, když jedeš na Slaný, dojedeš pak na Louny.
1: Jak jsou toho tváří, tak znechuceně, prostě.
0: To je jedno.
1: Musel být hrozný období života.
0: Podle mě to tady byl ten tvůj personál z ciziny není vůbec podstatný. Kudy se jede na Slaný. Ale tam jsem chodil a pak jsem měl ten na té olympiádě, pak mě díky tomu vzali i na vysokou školu, na ČVUT, díky tomu výsledku na té matematické olympiádě. A teď jsem tady a dělám rozhovor s tebou, to je neuvěřitelný. Cesty osudu jsou opravdu nevyspytatelný.
1: Jak zněla moje otázka? Bo to
0: jsme se dlouho vyhnul.
1: No, já totiž si říct, že tvůj odpor ke sportu je zřejmý, ale že to nechápu, jak to jde, jak to koresponduje s tím, že tvoje manželka je bývalá prostě více bojařská. Já totiž vím, že ty jsi snad skoro na to jako zbalil, že jsi jako nakukal, že ty a sport to je v podstatě jedno a to samé.
0: No, ona, jsme se nějak poprvé bavili, tak ona říkala, že pro ní jako hrozně důležitý, aby ten její jako chlap nebo partner, aby to byl jako outdoorový typ, aby jo, leze po skalách, prostě a tak. A ptala se, jestli já jsem ten outdoorový typ. Já jsem řekl, to je samozřejmě. Po skalách lezu furt vlastně. A doufal jsem, že se to dlouho nezjistí. Jo, to bylo furt, nepůjde někam na stěnu, ale pojď radši někam jíst. Jo, takhle
1: to bylo
0: první měsíc a jestli nepůjdeme někam s kámoši, pak se teda stalo jednou, že Eliška a její kamarádky mě vzali někam na nějakou skálu líst, jo, oni jako zkušený horolezkyně a já, který jsem do té doby tvrdil, že jsem zkušený horolezec, tak se teda tam musel odkopat, že jsem, nejenom, že jsem na tom životě nebyl, ale bytostně to nesnáším, ten sport. Já vůbec, ty barvy těch, jako, když jdeš kolem těch outdoorových obchodů, si říkáte, kdo to designuje, tohle, to je úplně, tyve, to svítí všechno, jak jako tyrky jsou je. A já si to mám vzít na sebe a tvářit se, že to je jako normální. Tak jsme tam prostě nějak potom laně, no nějak jsem to jako vyšplhal, ale
1: jako dal jsi to, jako fakt jako vylez?
0: Tak ono to bylo něco, nějaká stezka pro děti.
1: No, počkej, abych se tě nesmál, já jsem teďka s Luckou říkal, tak taky začneme, ne, to lezení, ne, tak si dáme nějaký ty feraty, to jsou takový ty sranda věci prostě pro prcky. Ty vole, tam byl nějaký ocelový špagát, jo, který vedl jako takhle tam. To jako vůbec nevypadalo, že chodíš po nějaký lávce nebo něco, myslím, že to je lávka. Není to. Fera, ty nejsou lávka.
0: Já si myslím, že to jsou nějaký lodě.
1: Neprojedem se na feratech.
0: Jasně,
1: proč ne? Když nebudu muset nic dělat, tak se rád projedu.
0: Přesně, no. Takže tam teda se ukázalo, že to není úplně moje nejslednější stránka. Naštěstí v tu dobu už jsme spolu byli docela dlouho a Eliška, snad mě teď neuslyší, taky už tou dobu nebyla nejmladší.
1: Kdy se váš manželský vztah začal hroutit? 18.8.2026 vyšel
0: life.
1: Rozhovor.
0: Koťák live. Ne, tak to je jako, že tyhle ty ženský po 30 vlastně už nemají tolik prostor. Což byla moje velká šance. Na to já jsem spolíhal.
1: Jsi takhle načasoval prostě, aby
0: jo,
1: ti to...
0: Jo. A nakonec to vyšlo a i když teda... A od té doby jsem párkrát na té stěně vlastně i byl. Jo, před co člověk není, tak může prostě si...
1: Musel si skoupit nějaký doučování, nějaký kurz, abys...
0: Ne, no my tam chodili spolu, ona tam lezla ty těžký, já jsem tam lez s těma dětma.
1: Jasně, taková ta malinkata, jak máš pod tím ty duchny.

0: No,
1: se mi tam vždycky neuděte, teď. Teď jdu já.
2: Teď jdu já.
1: Jo, přesně.
0: Já jsem pokopaný děti.
1: Jo, no, a viděla se snažím, což ona ocení snahu, a to já zase nejsem úplně, že bych se na to vybod, že bych, ale vůbec prostě na to prdím. Takže i k tomu jsem si nějakým způsobem našel cestu a zatím...
0: Spokojené životy na světě.
1: Je to tak? I vlastně vidíte, že drobná lež může kolikrát vést k velikému štěstí.
0: Fake it till you make it, že? abyste si nemysleli, Honza má děti v podstatě rád. Nemoc. Ale má je natolik rád, že pro ně uspořádal O2 Arenu.
1: Je to tak.
0: 26.
1: Ne? No, 16.5. to je podobný.
0: 16.5. vyprodaná Pokáčova dětská O2 Arena. Jaký to bylo?
1: Hele, fantastický. Bylo to prostě narváno, všechno se povedlo, recenze neuvěřitelný.
0: Když... No, tak úplně všechny?
1: Úplně. Byli všechny, a který ne, ty jsme nechali smazat a autora odstranit, takže s tímhle tím tady není problém samozřejmě, takže no.
0: Já se jenom omlouvám, je to takový running joke, který tady děláme s hosty, protože tenhle ten díl vychází o pár měsíců po tom, co jsme ho natočili, takže Honza vlastně neví, jaká to O2 Arena bude.
1: Vlastně nevíme, jestli to nebudeme rušit. Když tak to vystříhnem.
0: No, ne, přesně.
1: A jde v pohodě.
0: Jak říkáš. No, ale počkej, ten nápad je jako dost odvážný. Dětská O2 Arena, ale zároveň je to takový, aby se ty děti cítily jako, že jsou bez rodičů, nebo tady do té O2 Areny jdou s dětma. Ty jsi totiž loni si dělal tu dětskou akropoli, to je na Žižkově takový prostor, kde byly fakticky jen děti a rodiče byli kde?
1: Zákaz rodičům byl. Vyloženě to byl koncert jenom pro děti, kde jsme měli svoje jako vychovatelky, přesně určený počet na počet dětí v indoorovém prostoru na x hodinou jako akci, přesně jak je to jako propočítaný, protože to není úplně easy to všechno připravit, ale to jsme připravili. Nakrájeli jsme banány, rozlili jsme vodu do klínků, džus, je zajímavé, že asi 40 balíků vod jsem si odvážel doma, ale džus nezbyl ani jeden, to je zajímavý. Děcka to všechno vychlemtali a byla to akce vložená pro děti, kde teda rodiče dítě zanechali, odešli si někam a pak nám chodili i třeba storíčka na Instagramu, nás označovali, že ty, i ty rodiče nám děkovali za ten volný čas,
0: že který... Že jako rande, hodinu, že si mohli,
1: přesně.
0: Ano, čas pro sebe, konečně.
1: Přesně tak. A děcka, ty byly nadšený a tam těch dětí bylo kolem 700
0: dětí.
1: Něco takového, 600, 700 dětí bez rodičů v jednom prostoru. Bylo to takový...
0: Co jich potřebuji čůrat?
1: No tak buď to stihnou, nebo ne, to se jako tak...
0: Se vším se počítalo. Hodně novin bylo všude na zemi.
1: No to vyslaný.
0: Vyslaný novinama.
1: Vyslaný prostě všechno. A nakonec, jako celou dobu jako předtím byla taková lehká nervozita managementu, protože tam se mohlo stát jako úplně random nějaká blbost, těžko říct jaká, ale byl by z toho prostě, já nevím, že by se tam jedno dítě ztratilo nebo něco takového. Ale bylo si všechno spojilo.
0: Tak jenom. Jedno ze 700. Ježišmarja, proč mi to furt vyčítáte? Bylo jich tam 700, já ztratil jen jedno.
1: A furt si myslím, že je i reálná možnost, že by nám ty rodiče ve finále poděkovali. Takže to bylo zajímavé a je zajímavé, že všichni členové mýho nějakého vedení, no, který tam byli se mnou, jako mě tam jako podpořit nebo zajistit, jestli je všechno v pořádku, tak jsem se ptal, jestli je všechno v pohodě, oni jako jo, vypadali tak trochu nervózně a hned, jak jsem začal hrát, tak jako zdrhli všichni, kdyby náhodou něco se stalo, tak teď tam nejsou u toho, ale dopadlo to všechno super, všechny děcka byly nadšený a co jsem pak slyšel, takže jako občas se tam stalo, že nějaký dítě tam třeba začalo trošku jako plakat, tak vyšlo někam jako na chodbu, ta chovatelka ho tak jako pochovala a ono pak zase přiběhlo dovnitř, nabitý jako novou energií.
0: A pogovali tam třeba ty děcka, víš, jako dělali tam nějaký takovýhle věci, že se tam
1: zpívali,
0: učili v kruhu.
1: A byl to rachot jako neuvěřitelné. Bylo zajímavé, že jako děcka moc třeba netleskají nutně, před tleskání je takový nudný dospělácký zvyk, jo, proč máš tleska potom, co se něco líbí.
0: Když přistaneš třeba?
1: Když přistaneš. Tak tleskáš. jako na

0: s letadlem, no. Taky jako děti netleskají, říkají, proč tleskají, no. Takže všichni děcka zpívali naplno, úplně, skončil song, ticho. A další, a takhle jsme to odjeli asi.
1: No to je ale vlastně, vidíš to, kdo by to řekl, jaký to bylo, no já nevím, no ty děcka netleskali prostě. Takže teďka budeš tý O2 aréně a co?
0: Tak taky tak tam budou i ty dospělí. Tam budou i dospělí, který tak nějak mají naučený, se po písnice tleská. A ty děcka, jo, tak se tleská, tak se tleská. Tak, jasně, ale tady prostě budu. Děcka jedou naplno, pauza, tak čekají, až zase budou moci naplno.
1: Honzo, betán otázky. Jsi na ně připraven?
0: Nevím, co to je, ale vždycky.
1: Ale jsi Spartan?
0: Jo.
1: Jsi Spartan? Hm. Cože? To bylo celá listu, nevím co?
0: Jako sice jsme 4 měsíce předtím, kdy se to bude vysílat, ale myslím, že...
1: Máme titul.
0: To si prvnitř může říct skoro jistě, že jsme titul nevyhráli, ale...
1: Už se to dá spočítat, veď asi. Nevadí, tak jo. Jsi připraven?
0: Pojďme.
1: Jdeme na to. Ve kterém českém filmu z roku 1952 se vyskytuje zpívající zahradník, který je ve skutečnosti králem Miroslavem?
0: Pyšná princezna?
1: Správně. Kolik trojúhelníků celkem vznikne, rozstřihneme-li papír ve tvaru čtverce po obou jeho úhlopříčkách? Kolik trojúhelníků vznikne, rozstřihneme-li papír ve tvaru čtverce po obou jeho úhlopříčkách?
0: Tak jako by 4 malý, záleží, jestli počítáme i ty velký.
1: Neřešíme, jestli velký nebo malý. Kolik tak... jich vznikne, když to rozstřihneme?
0: 4, ne?
1: Správně. Prase domácí patří do čeledi prasatovitých nebo vepřovitých?
0: Vepřovitých.
1: Prasatovitých. Kolik let je podle ústavy délka funkčního období člena Senátu České republiky?
0: Puh.
1: Senátu.
0: 6, no.
1: A ven!
0: Já mi tak bych, že 6, no.
1: Je to tak. Ale nepočítám, že to. To a mnoho dalšího při sledování dalšího dílu Koťák Live. Děkujeme, že jste s námi. Ahoj!

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání v lékárnách?
2: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
3: Je to skoro 365 dní, co se na vašich obrazovkách poprvé objevila talk show Koťák Live. A to je důvod k velké radosti a taky k oslavě. Proto jsme si pronajali tuhletu krásnou spirálu v Praze, v Holešovicích, kde 19.9. oslavíme naše první narozeniny bez kamer, s fantastickými hosty a spoustou překvapení. Buďte u toho. Lístky na goout.net.

0: Slovensku, kde se i ten nejlepší model může změnit v největší módní peklo. Dobrý večer. Většina z nás řeší každé ráno před zrcadlem to stejné dilema. Marně hledáme v šatníku věci, ve kterých bychom se cítili opravdu výjimečně a nebojím se říct sebevědomě. Naše dnešní hostka ale dokáže z kusu látky vytvořit skutečné kouzlo. Její modely jsou roky symbolem elegance a ty nejúspěšnější ženy na ně nedají dopustit. Pochází ze Slovenska, ale v Česku si vybudovala jméno, které zná snad každý milovník módy. Její přehlídky jsou zážitkem plným noblesy a luxusu. Dneska ale nebude v zákulisí narychlo zapínat knoflíky ani upravovat šaty modelkám. Teď bude v záři reflektorů ona sama a my se podíváme do světa, kde vládne styl. Dámy a pánové, Beáta Rajská!
1: Děkuji moc.

0: Dobrý den, ještě jednou.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji. Posaďte se u nás.
1: Tak, myslím si, že jsem to pohnojila hned na začátku. Říkali mě, že mám odpočítávat čísla, ale ty čísla jsem neviděla. Takže jsem v pohodě. Jako vstup dobrý.
0: Já nechci být na vás nepříjemný, bo já to hnedka z kraje, ale na kazení věcí jsem tady já.
1: Dobře, tak já se pokusím.
0: Že mi teďka fušujete trošičku do řemesla.
1: No, chtěl jste intelektuální show, tak nevím, kde se setkáme v tomhle. Jo, jako zkusme.
0: Dobrá. Takže mám pro vás první intelektuální glosu. Beata Rajská je pravděpodobně majitelka toho nejkrásnějšího českého jména. Ale vy jste ze Slovenska, takže jsem to zase netrefil.
1: No, ale jako já jsem spokojená s jménem, i když jsem si nechtěla vzít svého manžela, když jsme licitovali o tom, že se vezmeme, protože já jsem byla...
0: Licitovali?
1: Ano, ano.
0: To se vás licitovali znamená vyjednávali.
1: takže vlastně já jsem byla za Svobodná Kuchárikova a teď jsem Rajská. Takže jako, takže vlastně já si vzpomínám na to, že já jsem trošku tak jako přemýšlela, to víte, ještě vás ten chlap miluje, takže je ochotný přistoupit na kde co. A já jsem vlastně pochopila až později, ne, a on říká, jednou mě budeš za to jméno platit. A já jsem pochopila, že ano, když jsem jednou jela stopem a vezl mě pan farář. Já si sednu líp, aby se mě povídalo líp. A pan farář říká, Beata Rajská, to je vaše umělecké jméno. A já jsem si uvědomila, že vlastně já mám fakt jako dobré jméno v tom, že Beata, Beatum jsou v latině svatý blažený a já jsem k tomu ještě Rajská.
0: A Beato, vy jste stále s panem Rajským?
1: Jsem.
0: Tak snad se neurazí, když řeknu, jste dělo. Je to...
1: Ne, to já si myslím, já řeknu poslední, já nevím, kolik mám prostoru na to, abych povídala.
0: A neomezeně prostoru.
1: No, takže vlastně poslali mě otázky pro nějaký rozhovor. Já jsem odpovídala o vztahu, že jsme už dlouho spolu a on tam nehnutě se díval na ten golf. A já říkám, mám tady dvě posledné otázky, kde mě prosí, jestli bys odpovídal ty. A tam bylo... co je nejlepší na Beatě a co nejhorší. A on ani neotočil hlavu a říká, to si odpovíš sama. A na to pár vteřin říká, důležité je přežít. A v ten moment jsem, ale fakt, jako po 36 letech víte, že důležité je přežít v tom vztahu. Tak.
0: Já jsem teďka přemýšlel, jak říká váš manžel, už jsem tušil trochu, že v tom bude nějaká glosa, že říká, co je na vás nejlepší, takže řekne to příjmení, ne?
1: To si myslím, že by možná našel víc věcí.
0: Ne? Jo, našel by. Super. Pokud by bylo potřeba, což já věřím, že není, vaše jméno je velmi známé, ale možná jsou tady lidé, kteří nejsou ještě úplně fanoušky módy. Pojďme se podívat na jednu z vašich módních přehlídek. Vy totiž, pokud to říkám správně, děláte dvě do roka. Jedna je Praha a druhá je v Karlových Varech. A jestli se nepletu, ta poslední teďka, co jste měla, proběhla v Karlových Varech.
1: Ano, ale těch přehlídek je samozřejmě víc, ale tyhle jsou dvě hlavní a pak jsou ještě ve světě, ale tyhle jsou takový, že vycházím tam s novou kolekcí.
0: Tak se jdeme podívat?
1: No tak já trošku mám strach, ale dobře, co tam vytáhnete, protože když jste věděl, že zapínám knoflíky a tak, takže...

0: Já to nestíhám sledovat vůbec.
1: Jsem si dala to samý.
0: To byl.
1: Ale
0: to byl záměr, ale pochopitelně.
1: To, ale to je super, protože vlastně já jsem si říkala, jdu mezi mladé, protože já jsem, první otázka, kterou jsem dala Filipovi, když jsme se dnes setkali, tak já jsem, nebo volali jsme si ještě, tak já jsem říkala, můžete mě říct, kdo vybírá hosty? Protože já, když jsem viděla ty hosty, tak říkám, tomuhle by mohla být babičkou, tohle tomuhle maminkou a tak. A on říká, já. Tak jsem zmlkla a pak jsem si říkala, dobře, tak se aspoň obleču do toho, co je inspirované mýma studentskými lety, což jsou v podstatě mrkové kalhoty a takovýhle bundy, protože
0: já jsem... Co vlastně mrkváče? To jsou jako zvony nebo co to?
1: Ne,
0: nebo...
1: to jsou takový kalhoty, které vlastně jsou jako barely nebo mrkvy. Jo, tohle je moje mládí.
0: No, neříká se tomu to?
1: Dnes se tomu říká barely, barely a předtím se tomu říkalo mrkvy, takže mrkve. Můj syn vždycky říkal, mami, ty jsi měla těžké mládí. Na nohách mrkve, na hlavě květák. Protože vlastně afro účesy a takovéhle kalhoty, to byly moje studentské časy. Končila jsem střední školu vlastně a začínala jsem vejšku a to byly osmdesátky.
0: No mimochodem, my jsme měli možnost v tom klipu vidět ty modelky. Buď to se všechny vrátily z nějaké tropické krajiny, anebo...
1: No to je právě, to byla ta inspirace těma afro účesama. Jo, že vlastně všechny jsme skutečně dělali, vizážisté dělali jim tady ty afroúčesy, což byly vlastně v té době trvalá za mého mládí.
0: To je to, jak jste musela dát hlavu do takového toho válce?
1: Ano. A dnes teda se to dá už udělat různýma těma žehličkama a tak.
0: No, no dobře.
1: No, tak vážně.
0: Co je zábava na tom dělat módní návrhářku? A co není nezábava na tom dělat módní návrhářku?
1: Mě to baví. Já jsem vždycky chtěla být módní návrhářkou. A je strašně fajn, že kromě toho, že jsem vystudovala jako ten oděvní design, tak jsem vlastně vystudovala filozofii. A to mě strašně otevřelo takový ten pohled na svět, protože já jsem toho názoru, že si dělám tu módu tak, jak chci, ale nikdo se z toho nemusí posadit na zadek a já si nemyslím, že každý se z toho musí posadit na zadek. Takže mám to stále nastavené tak, že je to můj koníček, že mě to baví, že dělám vlastně od běžného oblečení až po ty největší roby, jaké můžu, ale stále je to... Jako stále si to uchovávám tak, že je to koníček. Vlastně i kvůli tomu jsem zavřela před dvouma lety butik, protože jsem už nechtěla být k dispozici, zní to blbě, ale nechtěla jsem být k dispozici každému.
0: Můžu si vás dovolit?
1: Můžete si mě dovolit.
0: Jak to víte? A komu nesluší?
1: Ježišmarja, asi bych
0: já
1: se...
0: Já teda tuším jako, ale...
1: Vy byste si je oblekla, slušeli by vám?
2: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
8: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
9: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
10: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
9: Na grilu.
11: Každý rodič umí něco jedinečného.
12: Mama, mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
13: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
17: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
20: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
21: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
22: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
23: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
24: Omoda.
25: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
26: Přemku, jenom jsem z okresu.
27: Z Finančáku?
28: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
27: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
26: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale moje dřeho někde polituje, no.
29: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
30: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
29: Fio.
31: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
32: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
33: Já ti nevím.
34: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
33: No jasně, že jo. E.ON.
35: Dobrý den.
34: Dobrý den. Jste tu dlouho?
35: Už přes 20 let.
36: Tak zásuvky jedou.
37: Díky moc. Co jsme dlužní?
36: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
38: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
39: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Já myslím, že si mě může dovolit každý, protože za tu dobu, co jsem ve své praxi, tak buď si někdo na mě našetří, anebo si to koupí z toho platu měsíčního, anebo ze dvou měsíčních platů.
1: že bych si na vás vzal úvěr?
0: Myslím si, že fakt nepotřebujete.
1: Fakt ne?
0: Ne.
1: Mně se třeba líbily ty tmavě modrý šaty, které byly vidět tady na té karlovarské přehlídce, takový ty velký.
0: Velký závěr, no.
1: Ptám se pro kámoše, a ne, že
0: aha,
1: bych to.
0: Jasný.
1: Tak...
0: Vy máte kámoše, kterému ty šaty chcete oblézt. Pochopila jsem to dobře.
1: Jo, on tancuje drag, to je jedno. Prostě on je taky po někoho chce.
0: Tak pokud kámoš tancuje, tak já si ho využiju na nějaký ples, kde mě bude tančit před tančení a domluvíme se na nějaký barter.
1: Dobře, a to se bavíme o desítkách tisíc nebo stovkách
0: bavíme
1: tisíc?
0: Bavíme se o desítkách tisíc. Desítkách. Když měla jsem už tak drahé šaty, dělali se do zahraničí. Ale já jsem v tomhle strašně rozumná, protože například každá návrhářka chce dělat svadební šaty. Za tu dobu, co jsem ve své praxi, tak jsem jich nadělala od studentských dob, kdy jsem už oblékala spolužačky, stovky. A když dnes přijde někdo, tak já mu, je to blbý, ale já mu ty šaty vymluvím, jo? Protože si myslím, že
1: To je ale skvělá služba, Beato. Takže když bude chtít moje přítelkyně svatební šaty a já...
0: Tak já ji to vymluvím.
1: Konzultaci. Buď rozumná, konzultace.
0: Ano. Je to o tom, že raději potom navrhnu, že ať si udělá šaty na párty svadební, protože ty užije, zatímco ty svadební šaty stojí majlant a jsou to šaty na jeden den. Pokud jste tak finančně, nebo pokud jste solventní natolik, že vám je to jedno, tak si udělejte šaty do skříně.
1: No přesně, jo? Taková takže, blbost. Takže ještě skříň.
0: Ano, přesně, skříň a strašně moc skříní. Ne, já si myslím, že ty klientky, které jsem si nechala, tak mám právě proto, že já přistupuji k tomu stále, takže moda je hrou. A to, co jste vy říkal, že ráno spousta lidí stojí u skříně, tak já si myslím, že nejhorší je to, že ty skříně nečistíme. Že holky tam mají... Já se teďka budu ptát, můžu se ptát?
1: No jasně.
0: Kolik z vás čistí jednou za půl rok skříň? Zvedněte ruku.
1: Jako, bavíme se o vyhazování věcí teda,
0: no? O třídění. A pak přijdete na to, že vlastně stojíte před skříní, kde polovinu těch věcí nenosíte. Já mám snachu lékařku a stále mě říkala, že nemá co na sebe. Trvalo nám to... Ona je snachou už, já nevím, 15 let nebo kolik, ale trvalo nám to několik let a pak mě jednou pustila do skříně. A já jsem ji skutečně vyčistila tu skříň, protože když má tu skříň udělanou přehledně a vyhází věci, které tam nenosí a pošle je neteři, sestřenici, já nevím komu, tak se jí strašně uleví a nebude se každé ráno stresovat, když obleče ty šaty a řekne si, ježiš, to je strašný. Ale to je jenom proto, že si nedá ten čas jednou za půl rok, jednou za rok vyčistit tu skříni. Aby
1: no dobře, ale podle čeho čistím? Prostě si to všechno vyzkouším?
0: Bohužel.
1: Jsem zrovna teďka takovej tlustej.
0: Tak jako pokud je to 1 centimetr, to dáte. 2 centimetry taky dáte, ale a 4, taky jste mladý, ale pokud je to tam už 5 let nebo 10 let, tak to už fakt neoblečete.
1: Ale to je pravda. Jo. Říká se, že na to existuje taková formule, že pokud tu věc, dle vaší paměti, si třeba za poslední rok, jako přes všechny ty volby, někdy máte i víc času si něco vybrat, si to za ten rok nevezmete. Tak. Pryč. Že co?
0: Volby už byly. Tak už neoblečete teďka další 4 roky.
1: Jo. Jak říkáte?
0: Ne, jako myslím si, že tohle je fakt potřeba dělat.
1: S jakýma modelkama se vám pracuje dobře a který jsou jako čůze?
0: Ano, já teďka momentálně dopisuji knížku a věnovala jsem jim dokonce jednu kapitolu, protože...
1: Čůzy?
0: Ano, ale já to tak nazvu. Dobře, já to odevzdávám příští týden do redakce, takže ještě to můžu. Já to mám pod názvem modelky opěvované a zatracované nebo něco, ale čůzy je lepší.
1: Ale zatracované nemusí být jako úplně špatný, ne? Jakože zatracené,
0: ne, ale
1: jakože...
0: to čůzy to vystihuje. Já mám ráda takový slova, které jedným slovem popíšou situaci. Jo? To jak jako... Zrovna teďka jsem v archivu se hrabala a bylo tam jeden článek, byl... Beata Rajská, já vím, že vypípáváte, že nemá problém poslat někoho, ale někomu říct do p***. Jo, protože prostě to vystihuje tu situaci. Takže I choose je strašně krásný. Já používám teda výraz kikiny, jo? Jako, kikiny. Ale to není úplně, ta choose je ještě lepší, jo?
1: To říkají v Americe.
0: A ještě lepší výraz jsem slyšela o Vánocích. Jedna herečka říkala pinduliny. A to je taky super. Co?
1: To už je moc zdrobnělý, no. Jak tomu říkají v Americe? Karen? Karen je taková takový no, označení takže, pro...
0: Takže pojďme na to rozdělení, které jak. Já mám ráda holky, které mají svůj názor a jsou takový jako... Na jedné straně jsou disciplinovaný, ale jsou svý. Nejsou to jenom takové ty figurky. Ty my si trošku upravíme, ale mám takovej tým, jako tým hodně stabilní. Některé jsou teda už v takovém věku nezajímavým, ale...
1: Ajajaj, to znamená kolik?
0: No ne, tak ono je strašně, ten modelingový svět je strašně ukrutný v tom, že začínáte být starý už v 25-30, jo. To je jako strašný. Když já dneska vím, že 45 jste úplně mladý, jo, to je jako úplně. Super. Úplně, ježišmarja, co já bych vám řekla, když vám je 45, to je úplně skvělý, jo. To jako, a ještě takový věci, jako že co bych poradila, protože vím, že mám málo času, já vždycky říkám, píte, dokud vám to...
1: Jo, teďka zdraví nemůžu... dovolí.
0: Ne, píte, chlastejte, dokud můžete, protože pak víte, že přijde kocovina a já mám ještě k tomu jiný, jo, protože pak už nebudete, jo, že už, jo,
1: jiný, takže... Že máte jiný závislosti ještě nebo?
0: No, tak jako to chlasta, já to vždycky říkám, holky, chlastejte, dokud vás to baví, protože pak budete přemýšlet o tom, že druhý den vás čeká kocovina, no a pak takový jakože... A souložte taky, dokud vás to baví, protože...
1: A na to se napijem.
0: No ale...
1: Ježiš, můžu to dát jako titulek pod rozhovor s vámi. Beata Rajská, souložte, dokud vás to, jak jste říkala.
0: Baví.
1: Dokud vás to baví. Aha, prostě souložte, dokud to jde. Spíš jako asi takhle. Zábava se občas objeví. Tak který jsou to ty holky? Beato, řekněte. No, řekněte mi tři vaše oblíbený a tři méně oblíbený.
0: Tak já mám... Ne, nemám neoblíbené. Ne. Já když mám neoblíbenou modelku, já ji vyhazuji. Já jsem v tomhle strašně rychlá. Ona to rychle pochopí.
1: A to nějaký konkrétní koš?
0: Já tamhle mám kolegyni a ona by vám řekla, jak já dokážu vyhazovat rychle holky z toho, z našeho týmu.
1: Jak to probíhá?
0: Protože, no už ji nevezmu na další přehlídku.
1: Jako to, že ji nevykopnete v průběhu?
0: Ne, tak asi ne. Tak oni jako fakt je si myslím, že se chovají moc hezky. Ono trošku je to tam i o tom, že... Já jsem strašně šťastná, že oni to berou jako věc prestiže, že můžou jít na naši přehlídku. Takže jako to chování je hezké, ale když je taková nemastná, neslaná, to vás nebaví. Já mám ráda, když ty holky mají energii. Takže jo, je tam pár, s kterými se pak třeba trápím, ale je to s nima lepší, jako když jsou tam ty bez energie.
1: Beato, jaký je váš názor? Já mám totiž takovou teorii. Jo, já nemám vysokou školu jako vy. Ani jsem nestudoval módu, ale mám teorii a podle mě je, že dobrá móda v průběhu posledních 100 let se cyklicky mění z velmi špatný na dobrou po 10 letech vždycky.
0: No, mohli bychom říct, že 10 let.
1: Že to je jako 10 let je vždycky doba temná a 10 let dobrý. Doba temná, dobrý. Takže třeba 90, super. Mně přijdou. Aha. 2000, ty bokovky, že jo, takový ten hrozný, my jsme nosili takový ty nasrávačky, ty kalhoty, že jo, teď nám z toho lezly ty trenky a přesto jsme si dali úplně vypasovaný tričko, no to bylo šílený, že jo, tenkrát jsme ještě běhali s Discmanem třeba jako u pásku, to pane bože, proč? A zase mi třeba přijdu, že 90 super a 80 jako nic moc.
0: Kuby, já si myslím, že tak, jak se dala charakterizovat móda 80, 90, 70, takže to už takhle nikdy nebudeme charakterizovat, protože ta globalizace přinesla, že ta móda je taková jako rozplyzlá, že každý dům si přichází, módní dům přichází se svým a každý říká, že to je nejlepší. Ale já si dovoluji tvrdit, vy jste řekl 2000 špatný. Věřte tomu, možná já už tady nebudu, ale vy tady budete a ty 2000 se zopakují taky a budete, no. A budete tak, jak já. Já v životě mě nenapadlo. Já mám vlastně kalendář, který se jmenuje na tenhle rok Nikdy neříkej nikdy. Nenáviděla jsem široké ramena. Nesnášela jsem kalhoty zúžené na spodu. Maněla jsem je v celé kolekci, jak jste tam viděl, nosíme je, mají je klientky moje, nevím co. A prostě, jo, dostanete se do toho. Věřte tomu. Já už jsem dost velká holka, chtěla jsem říct.
1: Zkušená.
0: že tohle se vrátí.
1: Je pravda, že ty devadesátky, ty oversize obleky, i ty krabice, mimochodem Balenciaga teďka vydala krabici.
0: A já vám něco řeknu. Já jsem to ještě nedala na Instagram, kdy jste říkal o těch sítích. My máme partnera, který dělá obaly, vlastně papírové krabice a tak dále. A my jsme měli na titulce kalendáře jako jeho stránku šaty z krabice.
1: Šaty z krabice.
0: No, akorát jsme, jakože o Balenciagovi to píše celý svět, on o značce nejmenuji tady, protože vás nepodporuje, tak vlastně tady ta značka zloučeně nám vyrobila takovýhle šaty. Takže jako vím o tom.
1: Klidně nám řekněte tu značku, co to je?
0: To je značka, firma, která vyrábí obaly, začínala s obalama na auta a dnes už dělá vlastně...
1: Logický vývoj.
0: Obaly na spoustu věcí.
1: Beato, vy tady nedokážete vyloučit, že třeba za dalších 10 let bychom ve fitku mohli vidět toto?

0: Ale...
1: Myslíte toto?
2: Jako za mě... Takhle já vypadám v obleku, když jsem dneska přišel. Jako je to...
1: Počkejte.
2: Všude to je trošku míň, než by muselo být.
1: Vůbec to nevylučuje.
2: My tady totiž máme i takovou jako ložně grafiku, jak se v 80. lidi potkávali ve fitku, nebo já nevím, za komu už byly fitka?
1: Jako byly asi nějaké tělocvičny, ale ty trenky, co jste ukázal, tak to v podstatě, já si vzpomínám, to jsem chodila do 3. ročníku oděvní školy a my jsme si ty trenky, protože to nebylo možné koupit, takže jsme je lemovali, takhle měla jsem bílé s červenýma lampasama, takže jako, no, tak jako...
2: Co? Jako ta ledvinka
1: jsou typy, jsou typy a možná i v modním světě, který si to rádi oblečou. Já bych je nezatracovala, pro nás je to strašný, ale ať si to obleče.
2: No já jdu totiž vaší, já vám jdu naproti, a jeden z vašich citátů je, proč jsou legíny zkáza? Proč jsou legíny zkáza?
1: Tak jako nemyslím si, že pro každýho, ale myslím si, že ne každému sluší, takže...
2: A komu nesluší?
1: Ježišmarja, asi bych
2: já
1: se...
2: Já teda tuším jako, ale...
1: Vy byste si je oblekl a slušeli by vám? Když byste byl jak baleťák.
2: No. Že bych byl jako harapés.
1: Jo, to možná ještě víc.
2: Mě tam
1: ale...
2: vadí jenom, jak je tam tak jako ne úplně esteticky srovnaná ta přední část.
1: No a právě, takže jako... Ale to nejde jenom o to, a i vlastně ty holky, to je to, co já říkám o pouzdrových šatech a o legínách. Proč ukazovat svoje nedostatky, když naopak můžete ukazovat přednosti? Můžete třeba ty legíny zakrýt kravatu. Máte hezkou kravatu.
2: Já mám hodně úzkou teda kravatu, nevím. No. Moje legíny by asi nezakryla. Beato, já moc děkuju za rozhovor. Beata Rajská.
1: Děkuji.
2: Můžu vás obejmout?
3: Ježišmarja.
1: Děkuji.
2: Velice stylový díl pořadu Koťák Live. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, zase brzy na viděnou. Ahoj.

přátelé, ale léto, dámy, potřebujete váš neviditelný klenot. A představte si, že dnes přinášíme na výběr rovnou ze tří. Takže úžasná záležitost, přátelé, pojďme se podívat, co všechno se tu pro vás chystá. Tři parfémy, které podtrhnou váš styl. To znamená, dnes tu máme úžasný, elegantní výběr pro chvíle, kdy chcete působit jemně, nebo naopak výrazně, a nebo neodolatelně. Takže máme tu Hunted Women, pronásledované dámy. To je květinově ovocná vůně, pokud chcete svěží eleganci s jemně hřejivým závěrem. Máme tu Uptown Babe, to je lehce orientální vůně. Pokud toužíte po smyslné vůni s luxusním a velmi ženským charakterem. A máme tu také Královnu pokušení, a to ve smyslu opravdu naprosto bezkonkurenčním jantarová vůně, pokud chcete zanechat výrazný, sebevědomý a svůdný dojem. Takže vyberte si svou vůni podle nálady. Zvolíte jemnou svěžest, městskou eleganci nebo odvážnou smyslnost. To vše budete mít na výběr. Takže jedna z těchto vůní může dnes být tedy vaše, protože každá nabízí něco jiného. Zatímco Hunted Woman vám dodá lehkost, jemnost a elegantní ovocně květinový charakter, možná parfém třeba na každý den. Uptown Babe je tady opravdu smyslná, velmi sofistikovaná vůně, která vytvoří dojem toho městského glamour stylu s hřejivým, sladkým základem. No a Queen of Temptation Fatal, to je odvážná a svůdná dáma, která chce, aby její sebevědomí opravdu a její osobnost byla potržena a zanechává výraz.

Zní jantarový dojem úžasné ambry. Takže pojďme si říci, proč právě vybrat Hunted Woman? Protože vám dodá lehkost, ženskost, zatímco hřejivý základ udrží tento dojem příjemně dlouho. A proč si ji zamilujete? Protože se fantasticky hodí na denní nošení, jemně slavnostní chvíle, působí velmi svěže, upraveně, přitom velmi přirozeně a spojuje tedy tu květinovou jemnost s ovocnou jiskrou. Ve svrchní tónech ucítíte citron, zázvor a krásnou vůni pomerančových květů. Zatímco v srdci po pár minutách se začnou připomínat také vůně maku a marmelády. No a v základu je velmi luxusní ingredience vetiver, no a také fazoletonka, která jemně voní po vanilce. Opravdu a její osobnost byla podtržena a zanechává výrazný jantarový dojem úžasné ambry. Takže pojďme si říci, proč právě vybrat Hunted Woman? Protože vám dodá lehkost, ženskost, zatímco hřejivý základ udrží tento dojem příjemně dlouho. A proč si ji zamilujete? Protože se fantasticky hodí na denní nošení, jemně slavnostní chvíle, působí velmi svěže, upraveně, přitom velmi přirozeně a spojuje tedy tu květinovou jemnost s ovocnou jiskrou. Ve svrchních tónech ucítíte citron, zázvor a krásnou vůni pomerančových květů. Zatímco v srdci po pár minutách se začnou připomínat také vůně maku a marmelády. No a v základu je velmi luxusní ingredience vetiver, no a také fazoletonka, která jemně voní po vanilce. Takže přátelé, to je Hunted Women. No a Uptown Babe, ano, ten název už naznačuje, že skutečně máte chuť vyrazit do města, máte chuť vyrazit na skleničku s přáteli, na večeři s partnerem, protože tato orientální vůně je velmi smyslná, ženská a vytvoří na vás sofistikovaný dojem díky květinovému srdci a hladce, sladce hřejivému základu. Perfektně doplní večerní outfity i výjimečné příležitosti, působí opravdu luxusně, moderně a velmi žensky. Zanechává smyslnou a nezapomenutelnou stopu. Svrchní tóny bergamotu, v srdci potom kořen kosatce, jasmíny, růže a v základu tedy ambra, karamel, pačula, fazoletonka a také lehký náznak vanilky. Tak to je vaše Uptown Babe. No a přátelé, máme tu také Queen of Temptation Fatal, což je jantarová vůně, výrazná, svůdná, sebevědomá, která vás obalí hřejivým jantarovým charakterem a dodá výrazný, smyslný a odvážný styl. A proč si ji zamilujete? Protože se úžasně hodí na večery, speciální události a chvíle, kdy opravdu chcete, aby i vaše vůně tedy skutečně vyjadřovala něco z vaší osobnosti, pokud chcete vyniknout, protože působí luxusně, sebejistě a také svůdně. Je ideální, pokud milujete vůně s charakterem a silnou osobností, takže tedy charakter je jantarová, hřejivá, smyslná vůně, která ve svrchních tónech nabízí vůně hrušky, bergamotu, ale také liči. A přátelé, výrazná, sebevědomá, luxusní, protože v srdci máte tureckou růži, máte tu krásné tedy také úžasné dřevité tóny. No a v základu tedy půvabná ambra, vanilka, no a další úžasné hřejivé tedy přírodní ingredience, které vám krásně vytvoří tedy parfém vhodný pro večery, slavnostní chvíle a skutečně osobitý styl, tak, aby opravdu tomu pokušení jste nemuseli odolávat a i vaši partneři zcela zajisté tyto vůně ocení. Takže přátelé, můžete si získat váš neviditelný klenot jako součást vaší nálady, protože každá vůně vytvoří úplně jinou atmosféru. Tak si zkuste vybrat podle tedy toho, co jste se právě teď dověděli, tu, která vás nejlépe vystihuje. Bude to tedy Hunted Women, jemná elegance a svěží ženskost třeba na každý den, nebo to bude Uptown Babe, protože jste dámy, které milujete společnost, milujete ten městský glamour styl a smyslné
charisma. A nebo tedy královna pokušení, odvážná, luxusní energie s výraznou stopou, na který padne vaše volba. Je to úžasná záležitost a mám radost, že opravdu můžete takto fantastické

fantasticky vybírat. Krásná záležitost, přátelé. No a myslím si, že opravdu každá tady dáma, i která se dnes na nás díváte, tak si budete moci úžasně vybrat a možná, milí pánové, další perfektní a ideální tip na dárek. Takže jednoduché srovnání opravdu, pokud chcete působit svěže a jemně, skvělá vůně pro každý den, lehké společenské chvíle, upravený ženský styl, Hunted Women, jednoznačně Uptown Babe, to je pokud chcete zazářit a být nezapomenutelné, orientální, skvělá pro večer, městský outfit, okamžiky, kdy chcete přitáhnout pozornost. No a Queen of Temptation Fatal, pokud chcete být výrazné, sebevědomé, což je úžasný parfém pro slavnostní chvíle, pro okamžiky, kdy chcete působit opravdu odvážně a také luxusně. Takže přátelé, to je takovýto bohatý výběr a úžasné vaše nové vůně, které budou skutečně doplňovat právě tu vaši originální osobnost. Takže vyberte si tu, která vaši náladu i styl nejlépe vystihuje. Máme tu 3 nálady, 3 parfémy a jeden stylový výběr pro vás. Ale kdo ví, jak nám to tu všechno dopadne. Možná, že tedy dnes si budete moci získat třeba alespoň 2, pokud se teď právě nedokážete rozhodnout. Tak přátelé, právě tady teď máme tu tedy takto úžasně na výběr. No a milé dámy, milí pánové, takže vyberte si, který vás zaujal nejvíce, který by vás třeba také vystihoval. Tady je tu máme takto krásně pospolu. Podívejte se, Queen of Temptation Fatal určitě nepřehlédnete. Absolutně vystylovaná flakonka. Přátelé, 100 ml. Hunted Women Uptown Babe. Přátelé, všechno tu máme. Cena za každý parfém bude stejná. Každá flakonka má tedy 100 ml, tak aby vám vydržela na co nejdéle. Stačí jedno šplíchnutí a po celý den, večer, návštěvu, setkání vás může krásně provázet. A dámy a pánové, senzační zpráva. Máme 67 parfémů od každého, přátelé. Doufám, věřím. Takže opravdu bohatě na výběr. Každý parfém, tedy 100 ml, dověděli jste se už i ty úžasné ingredience, které obsahují. No a přátelé, tuto cenu, která bývá běžná u luxusních parfémů, my samozřejmě snížíme, protože jste na Klenu TV. 1158 korun. To je úžasná tedy částka, ale To bychom nebyli my, abychom vás neohromili. A je to tak, přátelé, wow, 699 korun. No to je symbolická cena. To je symbolická cena, za kterou si tedy můžete vybrat jeden z těchto úžasných parfémů. A já si myslím, že za tuto cenu klidně si zarezervujte 2 nebo rovnou všechny 3. Přátelé, ještě 2 momenty, než opět bude možné se k nám dovolat. Ještě jedna chvilička. A dámy a pánové, startujeme právě teď. Takže teď už volejte, pusťte se do toho, protože opravdu je to nádherný výběr. Takže jemná, lehce květinová svěžest v Hunted, tedy Women, pochopitelně nesmí chybět bergamot, velmi úžasná složka, která krásně nám vždycky propojuje všechny další úžasné tóny, fazole tonka, která je také tou ingrediencí v základu přímo, a také vetiver. Přátelé, chtěla jsem se malinko pozastavit u této luxusní ingredience. Vetiver je tedy opravdu voná esence, která se získává z kořen tropické trávy. No a přátelé, je to naprosto úžasná záležitost. No a dámy a pánové, právě tu v Hunted Women, tedy pro následované dámy, pro jejich úžasnou vůni, pochopitelně to je jasné, co tedy tento parfém zamýšlí, tak to je osvěžující a lehká vůně skutečně na třeba i vaše pracovní důležité schůzky a na to, aby vás tedy luxusní parfém provázel po celý den. A pokud chcete něco skutečně svěžího na večery, tak zvolte Uptown Babe, to je taková lehce i orientální vůně.
kterou opravdu takto krásně můžete využít, přátelé. No a i Queen of Temptation Fatal, to je naprosto tedy luxusní záležitost, velmi úžasné. Tedy

skutečně vyberte si podle své nálady, podle toho, jak si myslíte, že by každý parfém zvýraznil vaši osobnost. No a přátelé, protože víme, že jsme tu měli tedy 67 možností, což vypadalo, že je krásné číslo. Podívejte se, kde jsme teď. A to ještě ti, kdo se nedovolali, netuší, že tu přichází to největší překvapení. Naprosto šokující, přátelé, záležitost. Vy nemusíte vybírat. 3 100 ml parfémy. Protože víme, jak je to těžké se rozhodnout, tak to na dálku. Nemůžete si přivonět, nevíte, co si rezervujete. Přátelé, fantastické dárky, pokud vám některý nevyhovuje. Ale co je úžasné, opravdu, přátelé, to je neskutečné. Vy je všechny 3 získáváte za tuto částku 699 korun. Wow, dámy a pánové. Tak to je opět jedna z těch chvil, na to hned tak nezapomeneme. 100 ml, každá flakonka, přátelé. Takže Hunted Women, Uptown Babe, Queen of Temptation Fatal. Skutečně to jsou opravdu prvotřídní luxusní parfémy, naprosto úžasné, které tedy si můžete také podle vaší nálady vybírat. Když si je necháte všechny 3, pochopitelně můžete si takto využívat, protože taky se někdy stane, že některý den se vzbudíme a náš parfém, který třeba na každý den používáme a máme ho rádi, tak zrovna ten den se zbudíme v náladě a chtěli bychom zase něco výraznějšího a sáhnete po Uptown Babe. A pokud chcete být opravdu svůdné a neodolatelné, pak zvolíte Queen of Temptation Fatal. No a přátelé, pozor na to ubývající množství. Pochopitelně, pokud řeknete našim kolegům či kolegyním, že chcete tuto nabídku využít vícerokrát, no tak se vám to násobí všechno. Takže přátelé, i za tedy skutečně na necelých 1300 korun můžete mít 6 parfémů a tak bychom mohli pokračovat. Takže dámy a pánové, opravdu fantastická příležitost. Jsme tady úplně v ráji, milé dámy, se tady ocitáme a doufám, že si toho využijete, protože to jsou parfémy samozřejmě pro dámy jakýchkoliv věkových generací. Samozřejmě všechny potřebujeme hlavně na léto své úžasné luxusní vůně, které také vystihují naši osobnost. No a pokud třeba jako já milujete liči, pak třeba často vaše volba padne na Queen of Temptation. Pokud zase naopak milujete citrusové vůně, tak Hunted Women je nabízí v krásném propojení tedy citrusu, pomerančových květů, bergamot, je tak toho krásně sjednotí a když se do toho přidá opravdu jemný závan fazole tonka, která voní lehce po vanilce a také úžasného vetiveru, je to dokonalost. No a Uptown Babe, tedy krásný bergamot, také santalové dřevo. No a přátelé, opět tedy vanilka, také krásná ambra. Různé úžasné ingredience a můžete si vybírat, vyzkoušíte to doma, přátelé, to je to úžasné. Škoda, že tady ještě stále to žádný z vědců na to nepřišel, jak bychom tu vůni mohli přenést přímo k vám přes obrazovky. To by se potom vybíralo samozřejmě lehce, ale právě protože víme, jak by to pro vás bylo komplikované, tak jsme se rozhodli, že vám ty starosti ušetříme, ušetříme váš čas a teď jediné, co opět bude tedy potřeba se obrnit trpělivostí, protože dámy a pánové, opět je obrovský zájem. No a přátelé, to je absolutně úžasné. No a já jsem ráda, že si to tady můžu vyzkoušet, takže začnu Hunted Women. Zkusím, jak to krásně voní. To je taková ta lehkost, květinová jemnost. Nádhera, přátelé. A už je to tady, ano, ta svěží citrusová záležitost, a to je to první, ale potom krásné tedy jasmíny a růže se nám tu spojí a kořen kosatce, ano, to je velmi, velmi také úžasná ingredience právě Hunted Women. No a ještě nemůžu odolat, musím vyzkoušet Queen of Temptation, protože přátelé, liči, opravdu hruška a s bergamotem, to je teprve svrchní tón té parfémové pyramidy Queen of Temptation. Podívejte se na tu flakonku, úžasné. Přátelé, wow. Tak to je přesně ono. To je ta osobnost, to je styl, to je ženskost, to je smyslnost, wow.

0: to je vytříbenost. Milé dámy, já si myslím, že si to užijete, že budete nadšené. Protože samozřejmě, jak jsme každá jiná, každá z nás potřebuje něco nebo vyhledává něco jiného. Já bych si tak přála, aby tu se mnou byly moje milované přítelkyně. Dámy a pánové, přátelé, dámy a pánové, takže opravdu to je šokující, protože vy nevybíráte, vy dostáváte všechny tři tyto parfémy, skutečně získáváte za 699 korun, což je absolutně senzační záležitost, přátelé. 100 ml každý z nich tady o královně nemůže být pochyb, to je opravdu úžasná záležitost, všechno samozřejmě vyladěno pečlivě, tedy tak, jak u luxusních parfémů jsme nezvyklí. Nádherné květiny, tedy vygravírované i do uzávěru Hunted for Women. Přátelé, teď se nám lehonce linky uvolnily, takže teď opět můžete ti, kdo jste třeba ztratili trpělivost, tak teď znovu to vyzkoušejte a měli byste se opravdu dovolat. Přátelé, vidíte, jak je dobré opravdu s námi vydržet od začátku do konce, protože nikdy nevíte, co může přijít, co může následovat a jaké skvělé překvapení jsme si pro vás pro dnešní den opravdu připravili, což je absolutně senzační. A dámy a pánové, už jenom 17 posledních možností, nemůžu věřit, že ještě není vyprodáno, protože to je tak skvělá šance. Přátelé, 3x 100 ml za necelých 700 korun, 699 korun, dámy a pánové. Takže lehce přes 200 korun jeden parfém, to je opravdu neskutečné. To se nemůže nikde jinde stát, přátelé. To se může dít jenom na Klenot TV, protože víme, jak ty pondělky to bývá, kolikrát těžké. Opravdu už jenom vstát z postele, teď se na to psychicky připravit na celý den. Ať už tedy jste doma, potřebujete se věnovat vašim dětem, nebo právě se chystáte na nějakou krásnou dovolenou a zrovna jste si říkali, mě by se tak líbilo nějakou novou vůni, protože třeba svůj parfém už používáte dlouho a máte chuť zase vyzkoušet něco nového. Přátelé, podívejte se, vy si můžete vyzkoušet tři úžasné vůně, naprosto rozlišné. Každý přináší jinou náladu, každý je pro jiný styl vytvořen, pro jinou osobnost, takže opravdu pestrý, neskutečný výběr. Přátelé, co je na tomto nejúžasnější, že vy se teď nemusíte rozhodovat. Jediné, co je potřeba udělat teď hned, je zavolat. Dovolat se k nám na 226 226 247, protože opravdu nic víc už pro vás nemůžeme udělat. Udělali jsme maximum, takže nejenom, že jsme šli opravdu na senzační částku, i kdyby to bylo za jeden jediný parfém, tak ta částka 699 korun je naprosto úžasná. A představte si, že nakonec to dopadlo snově, protože kolikrát ani naše nejdivočejší sny tedy by nepřinesly to, co my jsme přinesli vám. Nevybíráte, získáváte je všechny tři za tuto fantastickou částku. A přátelé, pozor, kritické množství 10 posledních šancí pro 10 volajících. Milí pánové, pro vás taky senzační, to máte pro partnerku, pro dceru, pro maminku. Postupně svolejte rodinu, ať si to všechno krásně ovoní a pak máte úžasné dárky. Nejenom tedy klenotem jako takovým, ale neviditelným vždycky správnou dámu potěšíte, protože je samozřejmě léto, kdy se velmi, velmi potíme a letošní léto, tedy opravdu jak v Česku, na Slovensku, celá Evropa tedy trpí obrovskými vedry, pochopitelně vůbec z domu bez svých neviditelných šperků nevycházíme a tady je máte. Tady máte dokonce 3 100 ml zbrusurové úžasné parfémy. Jemná květinová svěžest, tedy v podobě Hunted Women. Pak tu máme nádherný, tedy městský, takový glamour efekt, úžasný parfém, lehce orientální pro tedy vaše třeba setkávání s přáteli, večeře s vašimi partnery, milé dámy. No a pokud chcete být opravdu smyslnou, svůdnou, neodolatelnou a skutečně osobitou dámou, pak zvolíte pro ty chvíle Queen of Temptation Fatal. Přátelé, to je úžasná jantarová vůně skutečně pro dámy, které se nebojí vyniknout a které chtějí, aby i jejich sebevědomí bylo podpořeno touto osobitou a stylovou vůní. Takže přátelé, máte opravdu na výběr na každý den. Každý den se můžete rozhodnout pro jiný a pro každou chvíli můžete vybrat tu správnou vůni, která tu vaši momentální náladu bude vystihovat nejlépe. Co si budete přát, co si vysníte pro tu chvíli. A přátelé, pozor, protože i to kritické množství se nám ještě začalo snižovat na už opravdu posledních 7 šťastných, kteří, když se teď k nám dovolají, tak ještě to stihnou, ještě to na vás vyjde. A pochopitelně také můžete tuto svou tedy rezervaci znásobit. Takže pokud si tedy u našich kolegů a kolegyně řeknete dvakrát o tuto nabídku, podívejte se, budete mít 6 parfémů tady a opravdu už na dlouhou, dlouhou dobu, tak to krásně mezi nimi budete moci volit a naprosto si to užít, nebo si pozvat domů vaše přítelkyně, tak jak my to děláme s těmi mými, že vždycky chceme vědět, co nového třeba jsme si pořídili, jakou novou vůni jsme objevili, co zase tedy svět neviditelných klenotů nabízí. A přátelé, jsem ráda, že i na tuto důležitou součást nás všech žen tedy dnes v našem úžasném vysílání došlo. Takže přátelé, velká radost a pozor, i tady obrovský zájem, takže přátelé, skutečně neváhejte, protože kdo ví, kdy se zase něco takového poštěstí, je tu léto a to je opravdu nejúžasnější období a je to také to období, kdy právě hodně peněz za parfémy utrácíme. No a naši partneři často tady to sledují s takovým tím zvýšeným obočím, ale na druhou stranu, milí pánové, vy to taky máte rádi, když krásně voníme a my vám chceme taky vonět a jedinečně vám chceme vonět, abyste nás i rozpoznali díky našemu neviditelnému klenotu. Takže i vy teď můžete se postarat o to, že nejenom, že tady nebudete utrácet tisíce, což je naprosto jasné, luxusní parfémy, jeden běžně kolem 2000 korun, mezi 2000 a 3000, to jsou standardní ceny za 100 ml luxusní parfémy. A přátelé, podívejte se, kam jsme se dostali my. Nejenom, že 699 nejprve za jeden z nich, ale nakonec, abyste to měli opravdu co nejjednodušší a aby jsme vám skutečně ušetřili právě to rozhodování se, tak jsme vám je všechny tři nabídli za tuto exkluzivní cenu, ale pouze teď v tomto vysílání, v této chvíli. Takže přátelé, opravdu pro celou Českou republiku, Slovensko jsme to měli 67 možností, podívejte se, kde jsme teď, na posledních 5. Posledních 5 šancí, dámy a pánové, které tu na vás čekají, takže Hunted for Women, kořen kosatce a spojený z jasmíny, nádherný bergamot, také citrus, pomerančový květ. To jsou úžasné ingredience Hunted for Women. Máme tu také Uptown Babe, což je zase krásná jiskřivá vůně městské elegance. No a třeba i úžasných večerních setkání. No a přátelé, tady zase máte krásnou fazoli, ten tonká, lehké vůně vanilky, úžasný vetiver, no a Queen of Temptation, tak to je jantarová vůně, protože ambra je součástí v základu, ale máme tu také krásné liči, hrušku, vše s bergamotem, tak to nádherně propojeno, turecká růže, další velmi úžasná ingredience této stylové osobité vůně. Dámy, tak ještě pro vás můžeme udělat něco. Ještě vám můžeme dát čas. Protože samozřejmě víme, že ne všichni nás ladíte od začátku. Takže víme, že se k nám postupně ještě přidáváte. Protože to jsou opravdu poslední minuty a pak už následuje promo nabídka velmi důležitá. Musíme si vyšetřit opravdu dostatek času. A přátelé, 3 minuty tedy odstartovaly a 3 parfémy za 699 korun. Skutečně to je to, co si ještě 3 z vás mohou využít a potom, teď si s tím nedělejte hlavu, potom, až vám přijdou domů v klidu, si to ovoníte všechno, voní to nádherně, nám to tady ve studiu tak krásně se prolíná. Už jsem tady vyzkoušela a mohu potvrdit, že jsou to úžasné vůně. No a přátelé, No a tedy je to naprosto šokující. Opravdu velké, velké překvapení. Samozřejmě tedy mám z toho velkou radost, přátelé, a přála bych si to, milé dámy, pro vás všechny, protože vím, jak často musíte třeba na své parfémy a vy si to dopřáváte, protože víte, že za kvalitu je dobré do kvality investovat. No a podívejte se, jak málo stačí dnes tady u nás na Klenot TV. 699 korun. Pouhých, já jsem se tady dívala, zaujal mě i ten náhrdelník této svůdné dámy. Dámy královny, která reprezentuje pokušení. Celá ta flakonka je absolutně exkluzivní záležitosti a už si přitáhne vaši pozornost jenom tak na pohled. No a tu jemnost květin naznačuje i flakonka Hunted for Women, takže to je ta pronásledovaná žena pro její úžasnou smyslnou vůni krásných citrusů, květů, pomeranče, tedy kombinujících se s úžasnými kořeny kosaců a s tím nádherným jasmínem. Taky milujete v létě procházet kolem jasmínových keřů a nenecháte si ujít a přivoníte se k ním. No tak přesně i tuto jemnost právě v Hunted for Women naleznete. Také Uptown Babe pro všechny z vás, milé dámy, které milujete jiskřivou eleganci a opravdu takové ty parfémy, které symbolizují tedy i ten městský ruch, ty městské oslavy, takový ten městský glamour styl, který opravdu Uptown Babe přináší. No a přátelé, poslední minutka ubíhá tady, naše časomíra ji samozřejmě odpočítává jako vždy stejně, ale neúprosně. Takže přátelé, poslední dvě šance na tuto nepřekonatelnou nabídku obdivuhodných nových luxusních parfémů, každý ve 100 ml. Balení, přátelé, každý na jiné chvíle, každý pro jinou osobnost nebo pro jinou náladu. A milé dámy, máte je všechny za 699 korun, což je naprosto senzační. A přátelé, samozřejmě i potom, co se časomíra zastaví na nule, i teď, když už se budeme muset s nimi rozloučit, ještě můžete zkusit zavolat a zkusit se doptat, jestli na vás právě čeká tato jedna jediná poslední šance, možná už teď někoho mý kolegové nebo kolegyně mají ve spojení a už někdo se na ně doptává. Srdečně vám gratuluji, přátelé. Ale i neviditelné klenoty teď dáváme na stranu.
1: A teď tady máme obrovský moment. My jdeme na naší promo nabídku, což je tento fantastický kartáč, který je úžasný pro vaše tělo. Je to tedy tento čistící kartáč, který má spousty benefitů. A mezi ty benefity patří samozřejmě, ať už je to čištění, masáž, exfoliace. No, a to je ono. Takže dneska tu máme tento čistící kartáč. Pojďme si říct více informací o tomto produktu, aby jsme měli veškerou info, kterou potřebujeme, aby jsme si to mohli krásně zakoupit. Takže otestujte se, jak daleko můžete dosáhnout na zádech a na vaše nohy. Takže je to tak. Ano, a to je z jakého důvodu? Protože samozřejmě, když se potřebujeme udělat radost, tak tady máme, když se potřebujeme samozřejmě něco umýt, vyčistit, tak prostě bohužel někdy se tam nedostaneme. A je to dlouhotrvající pocit wellness život. Takže podívejte na to a samozřejmě ten kartáč. A dneska se podívejme samozřejmě teď na to, co tu máme. Takhle to vypadá, je to vlastně do ruky, vmístí se to kamkoliv, jedním zapnutím vy samozřejmě zapnete. Takže pojďme na to, je to úplně pomocníček. A samozřejmě tady to vidíme. Je to samozřejmě úžasný design a tady se pojďme podívat. Takže takhle to vypadá, je to celá tato hlavice. Tady máme vlastně ten prostor na to dobíjení, takže tady si vli zastrčíte ten USB kabel, jo, tady na druhou stranu, pardon, mini USB, tady si to nabijeme, to nemusíme ukazovat, to každý chápe. A takhle opět si to zavřeme, aby se nám tam nenatekla voda. Takže to je jedna věc. A tady vidíte ty hlavice, takže tady máme ty měkké štětinky, což je ta silikonová měkká hlavice na jemnou exfoliaci. Ona je opravdu měkoučka a krásně vidíte, že ty štětinky opravdu jsou velmi měkoučké. Takže to je mytí a lehká exfoliace. Takhle to vypadá. Odcvakneme a dáme druhý nástavec. Druhý nástavec, který je tento jemný kartáček se štětinkami, což je trošičku intenzivní zase už exfoliace, která právě nám krásně umije. Je to příjemné i na mytí, protože není to moc hrubé, není to nepraktické.

0: Další máme tuto lufa část. Lufa část je samozřejmě na ty paty a pak je tu ještě poslední. Takže to si řekneme potom. Dámy a pánové, my se pojďme podívat na cenu a na množství. Máme samozřejmě už teďka spoustu telefonátů, takže rozumím tomu, že chceme odhalit cenu. Pojďme na to, ano, pojďme si udělat radost. Takže nejdříve si odhalíme cenu a pak si budeme říkat, jak to tady je, jak se to používá. Nuju, čistící a masážní kartáč na tělo. 53, skvělé číslo, ale samozřejmě my jdeme níže s cenou, takže cena se nám snižuje a pojďme se na to podívat. Takže jdeme na to, dámy a pánové, cena se snižuje a my tu máme cenu 2059 korun. Wow, za něco, co je takhle šikovné. A víte, kolik my platíme třeba za nějaké masážní ošetření, ani ne tuto částku. Pojďme si otevřít linky, dámy a pánové, za tři. A dva. Jeden moment na to si odstartovat a startujeme. Takže odstartováno, můžete volat, teď už je ten prostor a my si samozřejmě pojďme dovysvětlit, co jsme si říkali. Takže tady ta hlavice, která se nazývá tedy lufa, tedy pardon, pemza, tak pemza, všichni ji známe, znáte tuhle tu houbu, která se používá právě na paty, mozoly, na tvrdou kůži a vlastně ono se to krásně tedy takhle zapne. Takhle se vám to točí a vy úplně bez problému, podívejte, jak jednoduše ono to snad jezdí skoro i samo, vidíte to? Takže nemusíte vůbec se namáhat, opravdu s ničím, samo to dělá práci za vás a je to fantastické. Takže tahle pemza, a dokonce jsme si zvýšili rychlost, takže dvě rychlosti, záleží na tom, jaký zážitek chcete. Jedna rychlost, druhá rychlost, jo? Takže zase si vypneme, vidíme všichni, jak to funguje. A máme ještě čtvrtou hlavici, tu si ukážeme ještě teď. A to je tato houbička. Takže to se říká lufa, běžné mytí, tvorba pěny. A samozřejmě díky této lufa houbě právě ten zážitek z toho mytí bude fantastický. No a tedy samozřejmě pojďme si říct třeba, jak se používá, ale to všichni víme. Nejdříve namočíme pokožku, dáme si sprchový gel na tělo nebo přímo na tu hlavici a zapneme nižší rychlost. Nikdy nezačínáme radši tou rychlostí 2. Má to dvě rychlosti a přiložíte kartáč lehce na kůži a ono vás to už pak bude navigovat. Ono právě vy zjistíte, kde je to příjemné, kde chcete více zatlačit, kde chcete méně zatlačit a pohyb. Budete pomalu, netlačíme, protože samozřejmě nechceme zase úplně někde si tu kůži sedřít, protože třeba s tím odstraňovačem vlastně těch mozolů a na tu tvrdou kůži, tam může být problém, aby jsme se nepoškrábali. Takže na paže, na ramena, na záda, na boky, na stehna, na lítka a na chodidla s tou pemzou a samozřejmě dlouhá rukojeť je výhoda, hlavně na záda, protože vy dosáhnete absolutně všude. Pojďme se podívat ale ještě na cenu, protože my máme dobrou zprávu, je to promo nabídka a my v naší promo nabídce vždycky snižujeme cenu, protože tato cena je za naší promo nabídku mnohem nižší. Pojďme se na to podívat, dámy a pánové, takže cena se snižuje. Wow, 1619, takže pojďme na to. Já si myslím, že každý chce zažít ten zážitek jako z toho spa. Každý chce zažít ten zážitek, samozřejmě jako kdyby prostě se podívejte jedním po otoče, jedním zmášknutím. Vy krásně, tedy vy určitě uděláte si jedna rychlost. Druhá rychlost. Tady jste slyšeli, jak se to vlastně zrychlilo. No a já samozřejmě mám i tady u toho produktu spokojené zákaznice, takže my si vytočíme dámy a řekneme si, jak jsou spokojené s produktem a jestli by to doporučili. Takže pojďme na to, voláme paní.
1: Prosím.
0: Dobrý den, Tereza z Kleno TV u telefonu, neruším vás.
1: Ne.
0: Dobře, já jsem se vás chtěla moc zeptat. Vy jste si u nás zakoupila ten masážní vlastně přístroj, takový ten kartáč na tělo?
1: Ano, dokonce dva jsem si koupila.
0: Ano, a tak máte nějaké doporučení, nebo jak se vám vlastně používá?
1: No, podívejte, první kartáč jsem koupila, když jste to měli poprvé v prodeji, to už je nějaká doba. A Vyzkoušeli to moje vnučky, vnuk a dcera a byli jsme nadšení. Pak jsem jim koupila po určité době, jste měli ty kartáče zase, tak jsem vždycky čekala, abyste je měli, těšila se na to, tak jsem koupila druhý ten kartáč a můžu vám říct, že teda to je tak úžasná věc, že ze sprchy odcházíte jako nejenom, že perfektně osprchovaná, ale odcházíte jako s takovým lehčím, jak na novém světě, po ano, takové obrovské masáži. No úžasný. Já mám vnuka jako sportovce,
0: ano.
1: A ten chodí samozřejmě na zápasy a sportuje i sám jako a ten prostě si vždycky říká, babi, já se hrozně těším na to, jak přijdu a osprchuju se tím kartáčem. A vnučku jsem měla, jako která začínala, čekala miminko a ta se sprchovala celou dobu těhotenství, protože se nemohla už pořádně ani zohnout.
0: Ano.
1: A tohle, tak ta taky říkala, babičko, nic lepšího jsem nezažila. A sprchuje se do dneška. A já mám páteř nemocnou a můžu vám říct, že se těžko zohýbám, ale skutečně je to tak obrovská pomůcka, že už neodcházím ze sprchy, jakože bych pracovala já nevím kde, už zadýchaná a tohle, ale opravdu je to senzační věc.
0: No tak to mě opravdu strašně těší, že jste to využili vlastně celá rodina, jak říkáte, vnučka v těhotenství, syn po sportovní námaze a vlastně i vy, takže to máme radost přesně takhle. Mě to těší, když máte s tím takhle spokojenou radost. A doporučujete to tady i ostatním?
1: Doporučuju to každému, protože ten, kdo to zkusí, tak věřte mi, že to bude chtět dávat jako dárek svým rodinám.
0: Tak to mám radost, opravdu to mě těší, že vlastně to takhle pomáhá, tak vám strašně moc děkuji za váš čas a za doporučení a tady pozdravujeme i samozřejmě vnučku a vnuka, ať se vám tady hezky daří a děkuji moc za váš čas, mějte se moc krásně, přeji vám krásný den.
1: Děkuji. Já vám taky, nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou. No, podívejte, celá rodina, přátelé, to je opravdu neuvěřitelné. Já si hledám slova, to já prostě nemám slova, co k tomu dodat. Jsme velice vděční za takovéhle úžasné odezvy od vás, od zákazníček a jsme velice rádi, že vám pomůžeme a i s takovými věcmi. Takže ať už dokonce dámy v těhotenství, slyšeli jsme, celá rodina to zbožňuje, opravdu úžasné. A mě to teď úplně zahřálo u srdíčka, takže já mám z toho radost. A samozřejmě, ano, jak paní zmínila, nejen samozřejmě ve stáří, ale dámy, jestli třeba někdo jste těhotný nebo máte těhotnou dceru, vnučku, tak přesně to je úžasné na to, protože oni se nemusí zohýbat. Samozřejmě víme, že bříško potom už je velké a je problém se cokoliv kamkoliv dostat, zavázat kaničky či cokoliv. A právě díky této rukojeti vy nastavíte a hlavně opravdu bez námahy, bez nějakého drhnutí, bez různých samozřejmě tedy pohybů, které občas nechceme, jak říkala paní, nemusíte odcházet ze sprchy jako po bitvě, ale odcházíte s krásným, zrelaxovaným pocitem a samozřejmě se nádherně můžete hezky soustředit na ostatní věci. Takže tady to vidíte opravdu fantasticky, ať už namasíruje, ať už také exfoluje. Tady to máme vlastně ty to masáž, exfoliace, čištění a také vlastně uklidnění. Takže úžasný produkt, který dneska tady vidíte a máte. Podívejte, takhle vám to ukážu. Vy si úplně jednoduše dosáhnete, vidíte to na celé záda, takže vy prostě drhnete a nemusíte vynakládat žádnou námahu. Takže takhle pohodlné, takhle jednoduché to je. Úžasně se to používá, úžasně se to samozřejmě všechno hezky vymění, nabije, žádné baterky neřešíme žádné vlastně problémy, prostě pouze a jenom si používáme ten kartáč krásně, ať už dole na nohy, kde nedošáhneme, na záda, samozřejmě na ramena a na všechno. Takže záleží, jaký styl čištění chcete zvolit, ať už chcete třeba na ty paty, které mají tvrdší kůži, samozřejmě trošičku ten exfoliační výsledek získat, nebo jestli chceme prostě zkrátka a dobře jenom se odmasírovat. Každou hlavici se k tomu získáte, nemusíte za to zvlášť platit, všechno je součástí balení. Takže za 1619 korun máte masážní přístroj, 4 hlavice a k tomu samozřejmě i dobíjecí kabel. Takže vlastně úplně všechno, co potřebujeme k tomuto kartáči. A myslím si, že dnes je úžasný den na toto vyzkoušet.

0: zkoušet. Ano, myslím si, že není tu žádná výjimka. Takže dámy, dnes tady máme opravdu spoustu spokojených dám. Strašně mě to těší. A strašně mě těší vlastně, když můžu tady ten feedback od vás mít, protože opravdu mě to nabilo neuvěřitelnou energií. A samozřejmě tohleto je neuvěřitelné, takže podívejte, jak to vypadá krásně, namočíte se, umyjete se, vyčistíte, exfoliujete, dáte si masáž a samozřejmě toto je opravdu neuvěřitelný, inovativní program. Takže samozřejmě my tu máme dnes tyto produkty, ale už jenom pro 13 z vás. Už jenom pro 13 z vás a ještě tedy, a už jenom 12, ajajaj. A už se blížíme ke konci, já tu mám ještě jednu spokojenou zákazničku, která s námi chtěla dneska si popovídat, tak už si ji vytočíme a pojďme si tedy zkusit jí dovolat, snad to klapne a doufejme, že se spojíme. Takže čekáme.
1: Halo, halo.
0: Ano, dobrý den, Tereza Sklenot TV, u telefonu, neruším vás.
1: Ne, co jste volala dneska, ne?
0: Ano, já jsem vám volala, jestli si zavoláme, takže jsem se chtěla zeptat, jak jestli jste spokojená s tou naší masážní hlavicí, vlastně s tím sprchovým kartáčem, jestli vám to pomáhá a jaké z toho máte pocity?
1: No, tak já vám to řeknu, jo?
0: Ano.
1: Tak to je bezvadná věc, dokud jsem to nepoznala, tak jsem nevěděla, že je to taková ohromná věc. To je bezvadný, já jsem sama, ano. Já jsem vdova a já si musím sama všecko dělat. Je. To mě tak pomohlo v mém životě, to mě usnadnilo život, to je bezvadný, má to 4 takový ty hlavice, ano. Já si nasadím tu nebo tu, jo, podle toho, podle potřeby, je tam jedna drsnější, je tam jedna jemnější, podle toho, jestli chci nějakou trošku masáž, ano. Nebo jenom tak jenom opláchnout trošku. Je to bezvadná věc, já nevím, kdo to vymyslel, dala bych mu patent, všem bych to doporučila, starým lidem i mladým,
0: ano.
1: Protože i mladí by našli v tom zalíbení a prostě jsou s tím moc spokojená a opravdu vyrábějte dál a co lidi šťastní jako já, tak.
0: Je, tak to mám radost, to je strašně hezká zpráva, tak jsem moc ráda za vaše slova i za doporučení vlastně ostatním a děkuji moc za váš čas a mějte se moc krásně, doufám tedy, že vám produkt bude sloužit dál a my budeme stále vyrábět takovéhle produkty. Ať máte radost.
1: Ano, vyrábět, je to moc dobrá věc. Tak.
0: Dobře, děkujeme vám, tak vám přeji nádherný den a mějte se moc hezky. Zatím, nashledanou.
1: Taky mějte se pěkně, nashledanou.
0: Tak podívejte se, další doporučení, opravdu neuvěřitelné. Já mám tady z toho opravdu úsměv na tváři a prostě mi nejde dát dolů, protože mě to tak potěšilo. Opravdu já jsem šťastná, že tohle je neuvěřitelné. Jediné, co je špatné, je, že teď je tady problém, že máme 9 možností posledních. Takže paní mluvila přesně i o hrubé hlavici a samozřejmě jenom 8. Takže takhle podívejte, úplně jednoduše, nevynakládám žádnou sílu. Je to na magnet, takže ono se nám to nádherně přicvakne. Vidíte, že jedním pootočením opravdu jsme tam zase zpátky s těmi hlavicemi. Máme 2 rychlosti, já vám to takhle tady přiblížím k mikrofonu. 1 potichu, 2 se zrychlila. Takže abyste to slyšeli a viděli, 2 rychlosti, takže samozřejmě začneme vždycky všichni rychlostí 1, aby jsme zjistili, jak to na nás funguje. A jak to samozřejmě je, ještě jednou ukážu, takhle se úplně jednoduše nabíjí. Tady máme vlastně ten nabíjecí kabel, který vy si tam zastrčíte a nabíjíte. Podívejte se, takže úplně jednoduše nabije se to, vyndá se to, nacvakne se zase tady ta nástavba, aby nám tam nenatekla voda a už můžeme používat. A samozřejmě tady vidíte opravdu všechny typy vlastně mytí, ať už je to tedy masáž, na kterou používáme ten štětinkový kartáč, exfoliace, což je na ty paty, to používáme vlastně ten tvrdý čistič, pak tu máme myč klasický, nebo tedy čistič, to jsou tyto jemné štětinky a pak tu máme ještě tuto houbu, která právě nás tak hezky vlastně udělá nám takový ten wellness moment. Máme tady na krabici ještě popsané ty houby, takže tady se můžeme podívat. Soft scrubber znamená, že vlastně je to ultra jemňoučké, takové z mikroplastů právě, aby jsme lehce odstranili nečistoty. Pak tu máme tento štětinkový kartáč, je měkoučký a ten právě zase nám krásně vyčistí, co potřebujeme. Pak tu máme tuto pemzahoubu, která právě je na stvrdlé místa, paty, mozoly a vlastně tuto lofahoubu, která krásně se nám hezky pomůže rozprostřít různé produkty, ať už shower gel nebo samozřejmě nějaký masážer. No a krásně si to můžeme využít, takže dnes tady máte tyto fantastické produkty pro nás. Dámy, já si myslím, že tady není co dodat. Já pořád jsem šťastná vlastně z těch dám, jaké opravdu zpětné vazby nám dali. Takže jestli máte vnuky, vnučky, kteří se u vás sprchují, nebo třeba za vámi chodí teďka o prázdninách, uvidíte, budou mít z toho zábavu a bude je to bavit. Nejenom jsme slyšeli od paní, že sportovci, jestli máte vnuka, vnučku nebo dceru, ne samozřejmě syna, kteří sportují, tak krásně si tím udělají masáž po sportovním výkonu, nebo třeba v těhotenství, samozřejmě dámy, které už nedosáhnou tam, kam mají, také perfektní, úžasný tip na dárek. Paní říkala, že dokonce si zakoupila tento přístroj i dvakrát, takže což je úplně neuvěřitelné a což nás strašně těší. A od další paní jsme slyšeli zase, ať vyrábíme takovéhle věci, že je to fantastické. Takže samozřejmě nevyrábíme je my, je to firma Nuju, ale určitě budeme šířit radost dále a dále. Od toho tu bez tak jsme. Takže samozřejmě samozřejmě jsme klesli na pětku a nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Jestli se to vyprodá, tak samozřejmě se stane to, že už nebude možné si to koupit, protože se to vyprodá. Teď to tady je. Samozřejmě 30 dní máte garanci na vrácení peněz. No a samozřejmě dnes toho využijte. Takže to znamená, že když s tím nebudete spokojení, tak to můžete poslat zpět, ale já si myslím, že toto se nestane, protože opravdu vidíte spoustu spokojených. Viděli jste, slyšeli jste, samozřejmě klidně nám pište, volejte, my jsme vděční za vaše odezvy a my jsme vděční právě za to, že si s námi nakupujete a že máme vaši důvěru. Takže pojďme do toho, ještě nám tady zbývá 5 kousků a za chviličku už se nám to může vyprodat. Takže dnešní promo nabídka se za mě fantasticky povedla, protože je to něco, co je určitě účinné. A hlavně to pomůže každému. A ta pomoc, to je důležité. Takže pojďme si všichni hezky pomoct, pojďme si všichni samozřejmě udělat radost a mít tak něco opravdu fantastického pro vaši pokožku a pro vaši pleť. Takže opravdu kartáč, který je jemňoučký, krásně, podívejte, jedním zmáčknutím a ono to čistí za vás a ono se to samo i hýbe, takže ono to opravdu je úplně jednoduché na používání. Stačí zmáčknout toto tlačítko, máme tu dvě rychlosti, rozjede se nám to a ještě jednou si ukážeme úplně jednoduše. Se vymění ty hlavice, podívejte, nevynakládám žádnou sílu, pouze jednou to tam zacvaknu. Takže úplně jednoduché, my jsme na čtyřce, přátelé, ajajaj. To už je tedy trošičku bod kritičnosti opět. Tady ta samozřejmě lufahouba, takže lufahouba taky krásně, díky tomu, že je mníkoučka, heboučka, vy zjistí tohle. Ale všechny tyto hlavice tu máme. Všechny tyto hlavice jsou, prosím vás, součástí balení, takže nikdo si nedokupuje žádnou hlavici, nic. Tohle to všechno tady od nás máte součástí balení. Takže perfektní vynález, samozřejmě ano, je to dokonce 360 se to točí, takže to je kolem dokola 4 čistící hlavice. Máme tuto rukojeť, která samozřejmě dosáhne kamkoliv daleko, je to water resistant, což znamená, že žádná voda nevadí na to a je to nabíjecí, takže perfektní. Dokonce i na aplikaci krému. Na aplikaci krému třeba můžeme použít tento. Tady do toho by se nám vsákl ten krém, ale tady to je plastové, takže tady to si dáte krém a klidně si namasírujete i záda krémem. Takže taková menší masáž, můžeme si to vyzkoušet, takhle prostě masírujete si vaši pokožku a jedete. A je to vlastně opravdu příjemné a hlavně to samo jezdí, takže vy vůbec nevynakládáte žádné úsilí, žádné samozřejmě námahy. Takže úplně jednoduše používáte, jednoduše tento kartáč samozřejmě vy použijte, jednoduše si ho s námi samozřejmě využijte, získejte a budete tak mít opravdu fantastický exfoliační produkt. Nebo nejen exfoliační, ale krásně čistící. Krásně vás samozřejmě tedy dnes. Hezky tedy zlepší vám prostě pocit celého toho koupání. Ale pozor, my už jsme k klesly na trojku. Linky jsou nadále volné, takže určitě pojďme do toho, protože teď je ten moment. Teď se to vyplatí. Těhotenství po sportu. Pojďme si zmínit, že dnes jsme měli tři produkty. Jmenovitě jsme měli Multilady. Tam jsme měli možnost vybrat buď jeden balíček, 2+2, anebo 3+3 jako dárek.

Dále jsme tu měli sardu s arganovým olejem. Samozřejmě sarda s arganovým olejem stále k dispozici. Tam máme shower gel, tělo, krém na tělo, body lotion, dokonce noční a denní krém. Takže pětidílná sada opravdu s marockým olejem německé kvality. A teď tu máme tento čistič, který samozřejmě už je tady pouze pro 3 z vás. A doufám, že toho využijete opravdu každá, protože vy si to zasloužíte, dámy. Co si budeme? Co je lepší, než prostě bez námahy si užít koupel a bez námahy si užít samozřejmě nějakou opravdu parádu, masáž či cokoliv. Je to garantované. Dokonce jsme měli 4 spokojené zákaznice. 4. Nádherné. Takže to je přesně to, proč my to děláme. My máme radost, když vy máte radost. A samozřejmě dneska toho pojďte využít, protože za chviličku už se nám to tady může samozřejmě dát pryč. A gratulujeme samozřejmě paní Miroslavě z Hnojníka. Gratulujeme moc. Vlastičce z Pardubic také gratulujeme. Uršule z Lutína taky gratulujeme. Martičce z Lovčic taky. Zdravíme i na Slovensko paní Julii z Bratislavy. Takže dámy, podívejte se, spokojené zákazničky. Brat Emily z Pezinova. Z Pezinoku. A samozřejmě toto jsou naše pozdravy, takže i my vás zdravíme. Zdravíme i dámy na Slovensku, jak jsem říkala, tak moc vás zdravím. Určitě jste udělali speciální tedy věc, že jste si zakoupili toto. A pojďme na to, moje milé dámy. Máme tady bohužel 5 minutek, které nás zbývají na tuto show, takže 5 minutek, kdy si můžete využít tuto neuvěřitelnou příležitost. Všechno je dostupné, posledních 5 minut a pak všechno zmizí. Takže vy utíkejte k to vašemu telefonu, nepřemýšlíme dlouho, ne. A máme tady telefonní číslo, startujeme časomíru, odstartováno. Takže pojďte na to, já si myslím, že každá z vás si zaslouží a pánové, tohle není rozhodně pouze pro dámy. Vemte si, přijdete třeba z práce, nebo dobře, nemusíte, prostě jste v důchodu, už vás něco třeba, jste prostě jen pracovali na zahradě, strávili jste druhý den venku. A co chcete teď? Teď přeci chcete mít perfektní tedy relaxaci. No a nechcete jít na masáž, protože to stojí spoustu peněz. Nechcete samozřejmě někam docházet, chcete už být doma, ale chcete si dopřát ten zážitek právě z toho spa. No, tak podívejte, mám pro vás řešení. Nuju, když to zakoupíte, určitě budete spokojení jako s naše spokojené dámy. Já si myslím, že tady opravdu nemusíme vysvětlovat, jestli je to pro dámy nebo pro pány. Takže ještě jednou, tady vzadu krásně odendáme rukojeť. Tady si úplně jednoduše zasadíme vlastně tento káblík. Máme doma všichni ty konektory, ty se používají teďka na nabíječky, takže tam si píchneme tuto část, nabíjíme. To je jedna věc. Takže nejdříve si před použitím nabijeme. Nevíme, v jakém to přijede stavu, jestli nabité, ale spíš bych první nabila. A další. Nasadíme tam ten nástavec. Takže vybereme si třeba, že chceme trošičku ten masážní efekt, tak si nasažíme tuto nástavu. A samozřejmě díky tomu jenom jedno zmáčkneme a ono se to rozjede. Takže podívejte se, už se to točí, už se to jede, otáčí se to ve směru 360. To je jedna rychlost. A tady máme rychlost číslo 2. Takže samozřejmě začínáme s jedničkou, pak můžeme zrychlit, aby vlastně ten efekt byl celkový a lepší. Opět masírujeme a pak zase vypneme. A můžeme vyměnit hlavici úplně jednoduše. Podívejte, nevynaléhám žádnou sílu. Takže vezmeme si například třeba tady odstraňovač těch vlastně stvrdlých kůží, pemzu, která je na paty, která je samozřejmě na různé kuří oka, na různé samozřejmě tedy tvrdší kůži odumřelou. A právě je to i exfoliace, takže můžete si tím samozřejmě přejet jakoukoliv část. My máme další nástavec, který je tenhle ten růžový, který je silikonový. A tady jsem se na krabičce dočetla, že ten můžete používat i na roztírání krému. Nebo právě třeba tím záda si chceme namasírovat a právě použijeme tedy tento nástavec plastový, který nám ten krém nesežere, vlastně jako tyhle ty houbičky a krásně si tím můžeme udělat i masáž s krémem. A pak tu máme tu houba samozřejmě, lufa houba, fantastický vynález na čištění. Tady ty všechny 4 hlavice jsou tady
přichystány a tyto čtyři hlavice jsou součástí balení, takže tady vůbec se nemusíte obávat, jestli ty hlavice dostanete, jsou tam. Je to opravdu inovativní produkt, myslím si, že každý, kdo ho vyzkouší, nebude chtít jinak. Slyšeli jste naše dámy, samozřejmě, že tam dokonce se staly i věci, že vnoučata kvůli tomuto kartáči se těší k babičce, což si myslím, že taky je vlastně super, takže můžeme vnoučata samozřejmě krásně s námi hezky potom přivítat ve sprše a oni budou rádi, že máte takovýhle produkt a budou se kvůli tomu chodit k vám mít. Takže když se to nabíjí, tak se rozsvítí červené světelko, které právě vidíte, potom se zhasne, pak je nabíjení u konce. No a úplně jednoduše, vy si takhle hezky drhnete a máte krásnou pokožku, hladkou, hebkou, jemnou. Nemusíte se ohýbat, nemusíte samozřejmě různě dělat nějaké psí kusy k tomu, abyste se dostali právě na ty záda, třeba například, které nás můžou bolet. Takže bolet, masáž, různě promasírujeme, samozřejmě odumřelé buňky odstraníme, například právě, ať už můžeme si použít i masáž na různé součásti těla, lokty, ramena, kolena, paty, vlastně všechno. Takže součástí balení je toto všechno. 11. vez, 2., 3., 4. Ale, pozor, jedna jediná možnost. Šup, pojďme na to. Teď to tady je. Teď je ten moment. Krásně si samozřejmě uděláte radost, nejen vy. Úžasný tip na dárek. Ano, kdyby náhodou. Takže ještě jednou připomenu. Měli jsme tu dnes multilady, můžete doplnit své zásoby, stále volejte o produkt, o multivitamíny multilady, myslím si, že všichni je znáte. Sada s arganovým olejem, která byla ať už tedy na suchou pokožku, vlasy, měli jsme tam krém denní, noční, krém na tělo, shower gel a body lotion, takže vlastně je to úplně všechno. A teď tu máme tento čistič, ale my už končíme s vysíláním, takže houkají nám sirény, což už je pro nás kritické. Samozřejmě teď ještě vemte telefon nebo dokončete své rezervace, jelikož my se musíme rozloučit. Takže dámy a pánové, my se s vámi ale jdeme rozloučit. Mějte se krásně, já se s vámi loučím. Užijte si dnešní den. Děkuji ještě jednou moc dámám za spokojené feedbacky, moc mě to potěšilo a opatrně na sebe. Mějte se hezky. Na viděnou.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Stres? Smutek? Úzkost? Depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
3: E-kondomy.
2: E-kondomy.cz.
4: Il est 5h du matin et Paris commence à se réveiller. Voici une chanson pour aujourd'hui de Charlotte Gott.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
5: Favi. To je hodně nábytku.
6: Slevy.
5: Třeba ty.
6: Na ložnice.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Skladem.
5: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi. Vyhledávač nábytku.
7: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
10: Školní výbava, o které tvoj...

0: namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
4: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
5: No jo, přišla na snídani. No
4: Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
4: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
4: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Každý rodič umí něco jedinečného.
9: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
10: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
11: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
16: Jasně. Bezkontaktně.
15: No vidá, funguje to.
13: Co to je?
15: Platební brána na poplatky za průjezd.
13: Vždy to je moje cesta.
15: Moje.
13: Koupil jsem ji.
17: A co se tady plnete?
16: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
13: Ale že jste to vy.
15: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
18: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
15: Jo.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
8: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
2: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
3: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
3: Vikýř,
10: Tereza,
3: Maškova,
10: René Dan,
3: Monika Tymková,
10: Petr,
3: Švancara,
10: Martin,
3: Hrada.
7: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
20: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
21: Pojďte se podívat.
22: A dej do ní svoji navíječku.
23: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
24: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
25: Jak prožít léto více... Všechny erotické hračky.

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba OLED televizi značky Samsung se skutečnou černou a AI herním režimem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
3: Naši bezkyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: I love you. Protože chutná celé rodině.
12: Protože jo nakopne každý den.
13: Protože s jo je život růžový.
11: Jo, umění dělat život ovocnější.
14: Proč je galba?

0: Ani stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
1: V akci Božkov.
2: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
3: Tady jsme!
4: Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
7: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
8: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
10: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
11: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
12: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
11: No tu sousedovou přece.
12: Proč?
11: Ne, líbí se mi. Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vlahá.
12: Mě už nemiluješ.
11: Ale miluju.
12: Ne.
11: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
6: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
11: FIO!
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy. CZ.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
6: To je hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
11: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo?
12: A běhej, rozpohybost třeba. No makej.
9: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.

0: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko.
2: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
3: Dobrý nápad.
2: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
3: Až 70%.
2: No, a to je pěkný.
3: To je pěkný.
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Mama. Mluvit dětskou řečí. To umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
18: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
19: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Na grilu.
20: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
22: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: To je hodně nábytku.
8: Slevy!
7: Třeba ty.
8: Na ložnice.
7: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
8: Skladem!
7: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Vyška to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: Každý rodič umí něco jedinečného.
24: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
25: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.

0: A podporovat tvůj zdravý vývoj to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
5: Čemku? Je rozhod z okresu.
6: Z finančáku? Tomu nekvůli, ty fakt to, že zahnuji. Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
5: Jde, jenom jde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
7: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
8: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
7: Fio.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na grilu.
15: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
16: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
17: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnějš nehledejte.
18: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
19: Jak prožít léto více?
6: Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
6: E-kondomy.cz

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: To je hodně nábytku.
3: Slevy!
2: Třeba ty.
3: Na ložnice.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
3: Skladem!
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
4: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
9: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
17: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
18: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
14: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
19: No tu sousedovou přece.
14: Proč?
19: Ne, líbí se mi.
20: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
14: Mě už nemiluješ.
20: Ale miluju.
14: Ne.
20: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
21: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
19: FIO!
22: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli, čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90 a Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
23: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
25: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
26: Každý rodič umí něco jedinečného.
27: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí.

0: maminka.
1: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
0: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
2: Namražený Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
6: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
7: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnějš nehledejte.
9: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivodit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
0: To je hodně nábytku.
9: Sedačky.
0: Třeba ty.
9: Žluté.
0: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
16: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na

0: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: No tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
2: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIOBANKA.
0: FIO!
4: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
5: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
4: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
17: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtiší myčkou značky AEG v Datartu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivedit, bratře?
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: A stahání nákupu je kanec.
10: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
11: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
12: To je hodně nábytku.
13: Slevy.
12: Třeba ty.
13: Na ložnice.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Skladem.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
14: Být připraven do školy, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu široká nabídka potřeb do školy. Školní potřeby Mapet, cena s aplikací 39,90. Školní penál, box na sešity Kralando za 99,90. A penál Kralando, cena s aplikací 69,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
16: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
17: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
18: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
19: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk.

0: jemnosti.
1: Každý rodič umí něco jedinečného.
2: Máma, mluvit dětskou řečí,
3: to umí maminka.
4: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
1: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
5: Předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.
9: No vidá, funguje to.
10: Co to je?
9: Platební brána na poplatky za průjezd.
10: Kdy to je moje cesta?
9: Moje.
10: Koupil jsem ji.
11: A co se tady plnete?
10: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
9: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
12: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Jo.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
14: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na grilu.
16: This

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Prázdniny končí škola, volá Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
13: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
14: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
15: To je hodně nábytku.
16: Sedačky.
15: Třeba ty.
16: Žluté.
15: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
16: Rohové.
15: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
17: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
18: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek.
19: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
18: Na grilu.
20: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
21: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
22: Šílená předjíždění, epické souboje, kolekce MotoGP, špičkové stroje světového šampionátu, Rossi, Marquez, Bezzeki. Sbírejte repliky slavných motorek. První číslo s Rossiho Yamahou jen za 69 korun. K dostání na stáncích a na deagostini.com. Deagostini.
23: Každý rodič umí něco jedinečného.
24: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
25: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
23: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
26: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
27: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Sestavte si Saurona. Úchvatná replika v kovovém brnění. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com.
28: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
29: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
30: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
31: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
32: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
0: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
1: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
0: No tu sousedovou přece.
1: Proč?
0: Ne, líbí se mi.
2: Já vím, že trošku zarostla, ale přitom je plodná a vlahá.
1: Mě už nemiluješ.
0: Ale miluju.
1: Ne.
2: Miluju tě, vždyť bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
3: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO banka.
0: FIO!
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené.

ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.